0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Já doporučuji jedno jediné, abyste zůstali u rádií, případně zesílili, to znamená volume doprava. Máme tady relaxádu, hitparádu Relax Rádia, do které hlasujete vy, vlastně tvoříte vy, na www.radio-relax.cz. Já tady už mám před sebou konečné pořadí, takže já jsem vlastně v tuhle chvíli jediný, který ví, jak to dopadlo vlastně po tomhletom kole. Vy víte, že kromě té desítky, kterou si budeme dneska pouštět, jsou před vámi i 4 novinky. To kdyby náhodou někdo vypadnul. A já se musím podívat rychlostí blesku. O, jo, jedna písnička půjde z kola ven. Co si budeme povídat? Nedá se svítit. Jdeme na rekapitulaci z minulého kola, taky budu moc říkat, ale až na Silvestra. Pojďme tedy od třetího k prvnímu místu, jak to vypadalo.
0: Relaxáda.

0: písnička Satisfied, to bylo třetí místo na dvojce. Just the way you are a Milky se svým charakteristickým popěvkem, který se mi strašně líbil. A myslím si, že minule, když jsem šel z Relaxády, tak jsem si ho zpíval asi naposledy, pokud to teda neuslyším v klasickém vysílání. A kdo byl na vrchu? A kdo tam byl naposled? A kdo mi způsobil špatnou náladu na večer, protože už ho uslyším? Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. No ale pozor, to není zdaleka všechno. Ještě se musíme podívat na to, která z novinek se neprosadila, to znamená nedostala se do té základní desítky, i tam jedna je a přiznám se, byl jsem docela překvapený. Lost Frequencies, Live It All, mimochodem, jak přišel tenhle ten chlápek ke svému jménu, to když vyhrával zapomenuté frekvence, zapomenuté hitovky. Lost Frequencies, a tak mu tak začali říkat. Bohužel v dnešním pořadí rozhodně není. Co tady ale je? Je tady 10. a 9. místo, co si budeme povídat, to je docela důležitý rozjezd, protože na desítce je Alex Warren. To je chlápek, který se, než se proslavil hitem Ordinary, a to už je teda nějaký ten pátek, tak pozor, je to takový jako, že ďábel punkovej, žil skutečně v autě po tom, co ho matka vyrozila z domu. Pak samozřejmě naspíval Ordinary, to bylo někde v roce 2025, ta se stala vlastně takovým jedním největších globálních hitů, lámala rekordy i v britské hitparádě a myslím si, že v autě už spal asi naposledy. A když, tak si koupil pořádný obytňák. Takže dneska ho tady máme už za chvilinku s hitem Passenger a hned potom Hilary Duff, já myslím, a už jsme se o tom tady myslím, že i bavili při jedné relaxádě, když řeknu Lizzie McGuire, tak takový ty náctiletý vědí, v 17 letech měla vlastní modní značku, parfémy a svým způsobem i hudební kariéru, to znamená patřila mezi takový ty první teen hvězdy, který úspěšně spojili a já říkám, že to je úplně ideální kombinace, televizi, hudbu a podnikání. Tak takové je 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Co k téhleté skladbě říct? To je 9. místo, Hilary Duff, minule to bylo 10. místo, teď fantastický postup až na 9. Jako já si myslím takhle, že je to úplně jedno, protože ona se má hodně dobře, ale v hitparádách v jiných samozřejmě, v těch celosvětových, tam jako exceluje trošičku jinak. Uvidíme, jak si povede tady u nás v Relaxádě, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Teď ale pozor, máme tady první novinku, je za ní, jak to říct, no, je to vlastně Švédka a je to první žena, která dvakrát vyhrála Eurovision Song Contest s dvěma různými písněmi. Jako, kdybychom se jí podívali trošku do historie, tak než začala její hudební kariéra, tak taky docela dobře začala jako televizní producentka, to znamená byla u všeho. Jmenuje se, nebo říká si Loreen a za chvíli si pustíme její hitovku z letošního roku, kdy vydala nové album a ta se jmenuje Set Me Free a hned potom se podíváme na osmičku a hádejte, kdo tam je. Nedávno 3 vyprodaný koncerty. No já to nejsem, Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Když se vrátím o pár minut nazpátek, tak jsem vám servíroval první novinku dnešní hitparády, to je Švédka Loreen, Set Me Free. Na severu ještě zůstaneme, protože teď mám pro vás další relaxáckou novinku. Tentokrát to bude zpěvačka Dainy, mimochodem velmi sympatická blondýnka, je to tak. A blondýnka to je proto, že je, představte si, taky ze severu. Pochází z norského města Tromso, který leží na zapolárním kruhem, a jako já mám hodně velký sen, že se tam podívám. Už jsem byl kousek, ale nedojel jsem tam. Tak snad někdy příště. Její první velký hit, který se jmenoval Backbeat, se rozšířil po světě, a to je docela zajímavý, hlavně díky prý streamovacím službám, nikoli rádiím, protože ona se proti tomu jako vyhradila, když se někde bavili o tom, jak se ta její hudba dostává mezi lidi. Tak streamovací služby dneska v podstatě jako vládnou, co si budeme povídat. No a pak tady mám ještě dalšího chlápka, ten se jmenuje Henry Moody, ten před hudební kariérou získal 100 tisíce sledujících, kde myslíte? Na TikToku, je to tak? A to vlastně díky krátkým cover verzím jeho písniček. A kdybyste se jako chtěli zeptat, nebo třeba vás to zajímalo, tak takový ty emotivní nálady, který on jako dává do těch svých balad, tak ty vznikají přímo z poznámek, který si vlastně zapisuje během cest jako fakt do obyčejného mobilu. Tak jo, máme to za sebou a před sebou. Dainy a taky Henry Moody.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Aktuálně 7. místo, minule 9. Henry Woody, Miss You, je tady 4. týden. Já jsem mu teda dával jako větší šance, že se dostane nahoru, ale bohužel nevyšlo to, nedá se svítit. Jedeme dál, protože před námi je David Guetta s Alokem dohromady a skladba Run Run River. Mimochodem třeba Alok, možná, že to víte, možná ne, nevím. Jeho jméno pochází ze sanskrtu a znamená to světlo. Je to jeden z nejposlouchanějších DJů světa, ale co já jsem zjišťoval, tak už asi 2 nebo 3 roky dělá se jakýsi žebříček a je vždycky na 4. místě, což by mě teda fakt jako našpalo. Co si budeme povídat. Na druhou stranu ke ctimu slouží, že část svých příjmů, až že nejsou malý, pravidelně věnuje na ekologické a sociální projekty v Brazílii. No a hned potom nás čeká band, nebo spíš bunt, abych byl úplně přesný, protože to je německy a znamená to barevný. Dřív ho tvořili 2 chlápkové, ten jeden se jmenoval Levi Week, takový typický německý jméno. No, zůstal sám a co se dnešní hitparády týče, tak když se na to koukám, Love Tonight 2. týden na 5. místě, to je super postup.
1: Relaxádio. 6. místo.

Musím uznat, že nějakou dobu už přemýšlím nad tím, protože o tomhle projektu Bund, to je německý projekt, se říká, že vlastně získal popularitu tím, že spojil elektroniku s folkovými nástroji. No tak, možná jsem hluchý, nevím, každopádně folkový nástroj tam neslyším. Možná, že je vidět, těžko říct, ale svým způsobem, pokud se to někde uvádí, tak ho to samozřejmě odlišuje, to je jasná věc. Jdeme dál, máme před sebou další novinku, za to je schovaný Bear, což je takový docela sympatický zpěvák, který se chystá dokonce i do Prahy. Bude to takové, jakože, jako tvrdí, intimnější koncert, nevím, co si pod tím mám představit, asi něco menšího. Vystoupí v klubu Kafe v lese, a to už na podzim 19. října. Ještě mě docela zarazila taková, jakože, upoutávka, že speciální pozornost bychom měli věnovat právě téhleté skladby Yesterday, Today, Tomorrow, což je vlastně třetí novinka, který je prý zpěváku v odvážný projekt plný komplexních emocí. Já jsem to poslouchal, já jsem tam teda komplexní emoce neslyšel, prostě úplně normální písnička. No nic, každopádně je to třetí novinka a hned potom si dáme Madonu, tak tam se trošku odreagujeme. Mimochodem, to málo kdo ví, že ona, než se stala královnou popu, tak hrála na bubny, tedy na bicí, a dokonce působila i v několika kapelách. Přitom do New Yorku přišla s minimem peněz a původně chtěla být profesionální tanečnicí. A na to tělo měla, to jo.

0: Tolik Madonna, I Feel So Free, a to je tuším, že musím se na to rychle podívat, a čtvrté místo, ale mega postup ze sedmého minule, to si myslím, že dobrý, ale je to proto, že vlastně už je tady čtvrtý týden, tak já myslím, že ty hlásky prostě nazbírala, že se do té trojky do finále, to znamená třeba do toho příštího týdne dostane. K tomu, aby se tak stalo, tak ale musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože a jelikož záleží jenom a jenom na vás. Jedeme na další novinku. Vidím tady Martin Garrix, jasně, je to tak, já si vzpomínám, že on kdysi vydal megahit, ten se jmenoval Animals, tomu bylo strašně málo, tuším, že někde okolo 17 let, a stal se vlastně jedním z nejmladších DJů na vrcholu světového žebříčku. Později, protože on je to takový kolenovrt, si založil vlastní vydavatelství, aby měl větší kontrolu nad svou hudbou a hlavně nad těmi penězi, co z ní dostal. Tak, to je muzika, která nás čeká společně s Edem Sheeranem tentokrát, Repeat It. A potom si dáme Demi Lovato, vyhrál jsem na ní takovou docela zajímavost, svoje první tetování, já nevím, jestli to mám říkat, jo, ale si nechala udělat už v 16 letech, jo, a to se docela divím, protože já jsem myslel, že na to je potřeba souhlas rodičů. Dneska už jich má přes 20, no a začínala jako dětská herečka a tím je to vlastně všechno daný.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jako mizí, je tady naposledy. A to je hned to úplně první, ale to až za chvilinku. Takže záleží jenom na vás, kolik jí dáte hlasů na www.radio.relax.cz, protože já myslím, že na tu dvojku by se ještě eventuálně vyšplnout mohla. Na jedničku nevím, tam je jako další aspirant, kterýho si pustíme právě teď. Dneska je druhý, Robin Schulz se zpěvačkou Barbs. A jak to říct, je to taková hodně zajímavá muzika, zvláštní projekt, je to vlastně takový klubový remix, by se dalo říct. On tím vlastně začínal, že dělal takový klubový remixy pro přátele. A jestli si vzpomenete někdo, tak za Robinem Schulzem je velehit Waves, vlny. A ten se stal takovým hitem, že z toho neznámýho DJe, než se do toho pustil, tak během pár měsíců udělal světovou hvězdu. Pak už to jelo prostě. Velký koncerty, festiáky a tak dále. Takový byl svět, nebo je svět Robina Schulze, kterýho si pustíme právě teď na druhém místě. A je tady čtvrtý týden, to znamená, má ještě týden na to, aby se posunul třeba i na to první.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, kam se dostal Robin Schulz se zpěvačkou Barbs ze čtvrtého, z minulého místa, to znamená před týdnem. Je tady čtvrtý týden, tak se nám to tak jako hezky rovná. Má vlastně jeden týden na to, aby se dostal ještě vejš, třeba na tu jedničku, a má velkou šanci, protože první místo dneska, jak se říká, lidově končí, udělám pápa, ale kdo to bude a co to bude, to se dozvíte až za chvilinku, protože teď je před námi rekapitulačka, to znamená, abyste tušili tak nějak, co jsme tady dneska hráli a věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Jdem na to!
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Návštěva ze Švédska, ta hudební Loreen, Set Me Free, mimochodem vyhrála dvakrát Eurovision Song, jenom abyste věděli, a jako vypadá docela dobře. Takže to byla první novinka, jdeme na další.

0: Dainy a Rain, novinka číslo 2, budeme držet hodně palce, dneska to je takový jakože hodně veselý, myslím si, že to bude hodně těžký hlasování. www.radio-relax.cz, já bych byl docela rád, aby se z novinek minimálně 3 dostali do té hlavní, do toho hlavního pořadí. Takhle, jdeme na to, novinka číslo 3, Bear. Yesterday, today, tomorrow. To je takový simpoš, kdybyste ho viděli někde v nějakém klipu, tak myslím si, že byste mu ten hlas určitě poslali. Yesterday, today, tomorrow, má to být pro něco extra, mně to nepřijde, přijde jako že normální písnička, ale záleží na vás, jestli posunete novinku do desítky, a nebo ne, protože pozor, máme tady ještě jednu. A to si myslím, že je na posun z novinek ze 4 do desítky hodně velký favorit. Martin Garrix a spolu s ním, ne že by teda Garrix to nezmáknul, ale když je tam Ed Sheeran, tak jako svým způsobem je to tak trošičku záruka úspěchu. Takže to máme 4 novinky a teď už pojďme na tu základní desítku, to znamená na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Alex Warren. Passenger, já si myslím, že tohle je skladba, která rozhodně stojí za to. Zkuste ji posunout z té desítky, protože to byla novinka minule, tak ji zkuste posunout někam trochu vejš, ale zase, vaše hlasy rozhodnou, uvidíme. Na devíce je totiž Hilary Duff, ta minule byla desátá, posunula se o jedno, uvidíme. Osmička, minule novinková, Eva Farna, tam jako ani nemusím nic říkat, protože já si myslím, že ta prostě jde automaticky nahoru, ona má teďka jako tak říkajíc nabito, takže vůbec neříkám, co má se stát. Budou se dál nikoli ztrácet, ale budou dál postupovat směrem nahoru, protože tam má před sebou dlouhou cestu. Je tady první týden a já to tipuju. Dejte na mě, ta bude určitě v první trojce. A pak je tam Henry Moody, Miss You. Ten je tady čtvrtý týden a je to divný, protože z devítky se dostal na 7. místo. To je jako takový mini postup, by se dalo říct. Možná právě proto, že na 6. je minule novinková dvojka David Guetta a Alok. Minimální postup ze 6. na 5. německý Bund. Myslím si, že na 4. místě Madonna už to má tak jako lehce spočítaný, je tady 4. týden, to znamená moc času už nemá, co si budem povídat. I feel so free. Záleží na vás, jak budete hlasovat, jestli posunete a nebo ne. Na trojce je totiž Demi Lovato. Aha, tak tohle je ta Madonna, to jsem drobátko zvoral, no nevadí, dáme si Demi Lovato teď. By mě docela zajímalo, kde jsem udělal chybičku, kde udělali soudruzi SNDR chybu. No nic, pak půjdu zpátky, ono takhle, když jedu, tak jsem v tom laufu, tak si to moc nevšímám. Jdeme na dvojku, tam je Robin Schulz a Barbs, jinak všechno najdete na www.radio-relax.cz, takže si možná můžete říct, je, ten to asi zboral, ale podle toho pořadí si to srovnáte sami. Já jsem to tam prostě nikde musel jako nějak, nevím, no, podívám se na to za chvíli, teď nás čeká, přátelé, první místo. Na prvním místě dneska, to znamená v Relaxádě, pořadovým číslem 1566, je, no je to tady, prostě Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy. Já si myslím, že to je zasloužený. Myslím si, že Calvin Harris je jako jeden z mála DJů, který se prosadil i jako zpěvák vlastních skladeb. Jo. A pozor, má za sebou tuhé nebo těžké mládí, protože pracoval dokonce v továrně na zpracování ryb, aby si vydělal na to svoje první vybavení hudební. A tak by to mělo být. Když někdo něco chce, měl by si na to vydělat. Tak jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. července. Tento den roku 1945 se narodila Deborah Harry, zpěvačka skupiny Blondie. Po 4 letech přišel na svět také zpěvák John Farnham. Další 2 roky trvalo, než se narodil zpěvák a kytarista z kapely B-52s Fred Schneider. 1. července 1870 vstoupil jistý James Smith jako první černoch na půdu Vojenské akademie West Point. Po 11 letech se uskutečnila první mezinárodní telefonická konverzace a v 68. John Lennon poprvé veřejně vystavoval svá umělecká díla. Ze světa hudby mají ještě narozeniny klávesák Faith No More, Roddy Button a zpěvačka Missy Elliott, ta od roku 1971. 10 let před ní spatřila světlo světa princezna z Walesu Diana. O svůj život přišla poslední srpnový den v Paříži. Další půvabná žena se jmenuje Pamela Anderson a slaví 1. červencový den svoje narozeniny od roku 1967. Přesně na den o 6 let mladší americký atlet Carl Lewis. Nesmíme zapomenout ani na režiséra Sydney Polaka. Jeho datem narození je 1. července 1934. A ještě jedna slavná osoba, herec Jiří Loskovec. Ten 1. 7. 1981.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 6 hodin, 1 minuta.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubude i oblačnosti, hlavně na západě středních Čech. Nejvyšší odpolední teplota už bude nižší než celé předchozí dny, maximálně 23 stupňů Celsia. Meteorologové varují, že silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami okolo 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru okolo 80 km za hodinu. A na dobré ráno je tady budíček Janet Jackson. Let's go!

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 hodin 8 minut, upozornění máme pro D7, 6,5 kilometrů před Prahou, to znamená za nájezdem na sedmičku od Kladna a od Makotřas se stala dopravní nehoda, srazila se dvě osobní auta, počítejte s tím. A taky opatrně na D4 za nájezdem na D4 u Řitky ve směru do Prahy, 14. kilometr, havarovalo osobní auto, které je teď mimo silnici.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě.

Janet Jackson na rádiu Relax. Tuhletu písničku bychom si mohli zahrát v kavárně rádia Relax na hotelu Kladno, ale stejně tak v klubu a hlavně teď v červenci jenom v klubu, protože v červenci má kavárna prázdniny. Takže pokud chcete vyrazit za námi na diskotéku, celý červenec jenom

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.
2: Zítra.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Sedmý měsíc roku 2026 začíná právě dnes, teď je přesně 6.30.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A začíná to hezky veselé, ochladilo se nám, přišly bouřky, přišly i deště. Dnes bude zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky místy bouřky a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat, částečně ubyde i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota, už se to změnilo, 23 stupňů Celsia a v téhleté hladině by se teplota měla pohybovat následující dny. Vár bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, ale pokud přijde bouřka, tak silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 80 km za hodinu, říkají meteorologové. Teď už domov a skupina Miraj na relaxu.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Devil's a Woman, ďábel je prý žena. Tak pojďme na silnice, teď od muziky, to je úplně jiná muzika. V Praze, v ulici Kbelská, u letiště Kbely, dejte pozor, jděte opatrně, máme tady nahlášenou dopravní nehodu a průjezd se zvýšenou opatrností, protože nehoda částečně blokuje silnici. Nákladní a osobní auto se srazilo v ulici Kbelská, poblíž letiště Kbely.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Letíme vstříc novým zážitkům v novém měsíci 1. července. Už máme první červenec, téměř 7 hodin je 6.53. No a pokud rádi létáte, tak troška české, československé historie. V roce 1930, 1. července, československé státní aerolinie uskutečnili první mezinárodní let. Letadlem Ford 5AT se letělo na lince Praha-Záhřeb, ale to už je historie.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze zbystřete na Pražském okruhu, pokud se blížíte ve směru k letišti, k sjezdu na Ořech a Řeporie. Pro poruchu je tady odstavená dodávka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7.01.
1: Relax Radio.
0: Časí. První červenec je jako prádelná vlhkost 80%, takže to prádlo na šňůře venku asi hned tak neuschne. Zítra už to bude jinak, ale ochladilo se a podobná teplota bude i zítra. Dnes bude ale jiné počasí než zítřek. Dnes bude zataženo oblačno, občas déšť, přeháňky, místy bouřky. Večer bude od západu srážek ubývat, částečně ubyde i oblačnosti, zejména na západě středních Čech. Maximální teploty dnes o minimálně 10 stupňů míň než včera. Dnes bude maximálně 23 stupňů a pokud přijde bouřka, varují meteorologové, bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami okolo 50 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru okolo 80 km za hodinu. Takže fičák, i co se týká našeho playlistu, tady je Nick Kamen.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: 7 hodin 11 minut, já jdu gratulovat na začátku července oslavencům tohoto týdne, to znamená dneska má svátek Jaroslava, blahopřejeme Jaruškám, Jaroslava zítra Patricie, v pátek Radomír 3. července, v sobotu Prokop a neděle to je sváteční neděle. Cyril a Metoděj, den slovanských vědozvěstů Cyrila a Metoděje, rok 863 si připomínáme. No a abychom byli českoslovenští, tak na Slovensku dnes, 1. července, mají svátek Diana, zítra Berta, v pátek Miloslav a v sobotu Prokop. A v neděli to myslím mají na Slovensku úplně stejně jako my, takže československy.
1: Prázdniny s relaxem.

Dnes je 1. července a až do úterý 7. července do příštího týdne na našem Instagramu probíhá soutěž, kdy můžete vyhrát 2 vstupenky na koncert skupiny Činasky. Činasky budou ve Slaném v letním kině 10. července. Hostem Činasky je náš včerejší host Ondra Ruml. A když se podíváte na náš Instagram, tak tam uvidíte tuhletu soutěžní otázku. Ptáme se, kdo je frontman populární skupiny Činasky. Odpovídejte pouze na Instagramu Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Opatrně projíždějte v Praze nedaleko pražského povstání ulicí Lomnického, to je na Pankráci, ve které se stala dopravní nehoda. Osobní auto narazilo do domu, takže na místě jsou složky integrovaného záchranného systému ulice Lomnického, křižovatka Zdačického.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 30 minut přesně teď.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Nejvyšší teplota dnes by měla být okolo 23 stupňů Celsia. Dnes bude podle meteorologů 1. července zataženo až oblačno, občas déšť, přehánky místy bouřky, a to i silné. Večer ale od západu už bude ubývat srážek a částečně ubude i oblačnosti. Hlavně na západě středních Čech. Zítra už by to mělo být bez bouřek, bez vody, ale teplota zůstane podobná jako dnes. Pokud dnes dorazí silné bouřky, mohou být doprovázeny přívalovými srážkami až 50 mm, kroupami až 20 cm a nárazy větru až 80 km za hodinu. No úplně na kraťásky to není, ale Palo Habera bude už za chvilku. Tým na relaxu.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: V Kostelci nad Labem na křižovatce ulice Neratovická a TG Masaryka se stala dopravní nehoda, ťukanec zřejmě, ale je v tom autobus a dvě zaparkovaná osobní auta. Pozor, v Kostelci nad Labem v ulici Neratovická. Počítejte se zdržením.
1: Neratovice 103,4 FM. 103,4 FM.

0: tramvaji, v autobusu, v metru, anebo ve vlaku, anebo možná i v letadle by se hodila tahle ta písnička. Držím ti město, abyste si zkrátka sedli. Pánu Habera, který určuje letní mužskou módu už spoustu let se svým týmem na relaxu právě teď. 7:40, dnes je 1. července. Co se přihodilo 1. července v minulosti? Tak například před 20 lety, v roce 2006, v České republice začaly první páry osob stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. července. Tento den roku 1945 se narodila Deborah Harry, zpěvačka skupiny Blondie. Po 4 letech přišel na svět také zpěvák John Farnham. Další 2 roky trvalo, než se narodil zpěvák a kytarista z kapely B-52s Fred Schneider. 1. července 1870 vstoupil jistý James Smith jako první černoch na půdu Vojenské akademie West Point. Po 11 letech se uskutečnila první mezinárodní telefonická konverzace a v 68. John Lennon poprvé veřejně vystavoval svá umělecká díla. Ze světa hudby mají ještě narozeniny klávesák Faith No More, Roddy Button a zpěvačka Missy Elliott, ta od roku 1971. 10 let před ní spatřila světlo světa princezna z Walesu Diana. O svůj život přišla poslední srpnový den v Paříži. Další půvabná žena se jmenuje Pamela Anderson a slaví 1. červencový den svoje narozeniny od roku 1967. Přesně na den o 6 let mladší je americký atlet Carl Lewis. Nesmíme zapomenout ani na režiséra Sydney Pollacka. Jeho datem narození je 1. července 1934. A ještě jedna slavná osoba, herec Jiří Loskovec. Ten 1. 7. 1981 zemřel ve věku 76 let.

Katy Perry na relaxu, Hot and Cold. Horko a zima. Kde je nejvíc horko na zeměkouli? Nejvíc horko na zeměkouli je v poušti v USA, v údolí smrti taky Saudská Arábie, Kuwait, kde teploty v letních měsících dosahují 50 stupňů Celsia. Právě v kalifornském údolí smrti tam je rekord 56,7+, ale dnes je

0: Docela zima, 38 stupňů, mají tam 38 stupňů, Kalifornie, Spojené státy americké, údolí smrti. Naopak zima trvalé, největší zima je na vědecké stanici Vostok v Antarktidě, kde teplota klesá pod minus 80, dokonce v roce 1983 bylo naměřeno minus 89,2 stupně Celsia a dnes je tam poměrně teplo, protože na Vostoku Antarktida dneska ukazuje minus 62, pocitově minus 65 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D10 směrem z Prahy ven, mezi Brandýsem nad Labem a Benátkami nad Jizerou, to někdo pěkně hasil, protože na silnici je několik předmětů, mimo jiné i hasící přístroj, tak pozor, ať si nepoškodíte auto. D10, 21. kilometr směrem na Mladou Boleslav.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Bouře zkomplikovaly dopravu a živnostníkům se snižují zálohy, vzniká tak nárok na vrácení přeplatku. Hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Od středy 1. července do 31. srpna budou probíhat stavební práce na první části druhé etapy projektu lokality Baberoun pozemní komunikace. Práce si vyžádají uzavírku části ulic u Archivu a na Dražkách, konkrétně v úseku od křižovatky ulic u Archivu a u Tkalcovny až po okružní křižovatku v ulici na Dražkách. V první fázi se uzavírka dotkne nejen řidičů, ale také chodců. Část ulice u Archivu však zůstane průjezdná pro vozidla směřující do parkování domu a k mateřské škole. Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu o kladenském klimatu.
3: Město u svých investičních projektů často myslí i na zlepšení klimatu. Jedná se například o výsadby stromů, které jsou lépe přizpůsobené městskému prostředí a celkově odolnější zeleně nebo nové vodní prvky. Podstatnou součástí je efektivnější hospodaření s dešťovou vodou, která tak může sloužit jako závlaha pro další vegetaci.
1: V Českém během večera a noci přicházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někdy i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu. Na táboře zasahovali i krizoví interventi. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích, provoz je omezený například na trati mezi Prahou a Benešovem. Živnostníkům s minimální zálohou na důchodové pojištění od července klesne platba o 822 korun v případě paušální daně a o 715 korun u minimální zálohy. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Týká se také podnikatelů využívajících první pásmo paušální daně. Zálohu stát snížil zpětně od ledna, lidem tak vznikne nárok na vrácení přeplatku.
2: Sport.
1: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Mexiko narazí v osmifinále na postupujícího ze zápasu Anglie Kongo. Hrát se bude v pondělí od 2 hodin ráno znovu v Mexiku.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Středa bude zatažená až oblačná, občas déšť, přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubude i oblačnosti, zejména na západě kraje. Teploty do 23 stupňů.
0: A blesků se bojíš? Hromy, blesky?
1: Ne.
0: Nebojíš?
1: Ne.
0: Ty máš hromosvod.
1: Jo, hromosvod.
0: Sebou neustále nosíš hromosvod.
1: Přesně tak, já se nebojím.
0: To je Kamča a tohleto jsou Farao. Temple of Love, chrám pro všechny zamilované.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: 1. července před 20 lety v roce 2006 začal v dopravě platit bodový systém. Jak to vypadá aktuálně, pokud rádi sbíráte body a nazbíráte 12, tak pak už jdete pěšky, ale sbírají se, dostávají se body za prohřešky na silnicích 2, 4 a 6 bodů a těch nejvíc 6 bodů můžete dostat za aktuálně alkohol nebo drogy za volantem, alkohol nad 0,3 promile, za odmítnutí testu, pokud odmítnete podrobit se rychové zkoušce, jízdu na červenou, za jízdu na červenou je 6 bodů, nebo za nebezpečnou jízdu na dálnici, otáčení v protisměru na dálnici a tak dále. Na vlakovém přejezdu taky, pokud vjedete na železniční přejezd v místech, kde je to zakázáno, tak je 6 bodů. Za vysokou rychlost, překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 v obci, nebo o 50 mimo obec a výš samozřejmě. A pak taky za předjíždění, pokud porušíte zákaz předjíždění v místech, kde je to zakázáno dopravní značkou, tak můžete dostat 6 bodů. Takže sbírejte co nejméně.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Chrám lásky 1. července na rádiu Relax. Za chvilku se podíváme do chrámu fotbalu, do dvou chrámů fotbalu, kde přišlo hodně lidí fandit na mistrovství a jak to vlastně dopadlo v posledních hodinách na mistrovství světa fotbalovém. Ale teď ještě koukám na D4, pozor na 12. kilometru D4 směrem na Prahu. Pro defekt je odstavené osobní auto.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
4: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
3: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
4: Více na www.dnymesta.cz.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tady jsou nejnovější informace z fotbalového šampionátu. Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. Utkání přihlíželo 80 824 diváků. Mexičtí fanoušci slaví se svými oblíbenci postup do další fáze turné. Naopak Ekvádor na mistrovství končí. No a druhý zápas, který se hrál, Francie přehrála Švédsko 3-0 a tenhle ten zápas vidělo podobné množství diváků, 80 663 přímo na místě. Fotbalisté Francie předvedli proti Švédsku velkou kvalitu. Soupeře bez nadsázky přejeli a po výhře 3-0 postupují naprosto zaslouženě do osmifinále světového šampionátu.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

Je to Kutil, je to Rebel. Ne, je to Kutil a je to skupina Činasky. 8:44 na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, odkud čerpáte nejnovější informace, nejnovější zprávy. Někdo to pochopil ještě jinak, nemysleli jsme drby, mysleli jsme jako zprávy, co se právě teď někde stalo, protože Miluše napsala od kamarádů na Slezinách, sociální sítě jsou nespolehlivé, jsou tam blbosti furt dokola, napsala Miluška. Romana píše, kde schání informace, nejčastěji kombinace všeho, to znamená rádio, televize, sociální sítě, Google, Monika, internet, Pavel, internet, Jarik, sociální sítě napsala Pavla. Napište na Facebook Relax Radio, jak to máte vy.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní problém máme nahlášený u Slaného na silnici 118, která spojuje Smečno a Slaný. Už přímo u Slaného kvíčku spadnul strom na silnici, takže právě teď probíhají odklízecí práce od silnice číslo 7 do Slaného. Počítejte se zdržením.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Kladně prší, jako by se nechumelilo, je přesně 9 hodin.
1: Přírodní rezervace Milská Stráň na Rakovnicku se rozšíří a Souček zvažuje, jestli bude pokračovat v reprezentační kariéře. Jsou tu další dopolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj posílí ochranu přírodní rezervace Milská Stráň nedaleko obce Milí. Ke stávajícím 13 hektarům zvláště chráněného území přibude další zhruba 1 hektar půdy. Lokalita je bezpečným útočištěm pro řadu společenství rostlin. Mezi ty nejcennější patří vstávač nachový, který je na seznamu silně ohrožených druhů. Celková plocha přírodních památek, přírodních rezervací a smluvně chráněných území, o které se Středočeský kraj stará, v současné době přesahuje 7300 hektarů. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje se stavbou dálnice D7 z Prahy do Chomutova. V úseku z Kutrovic do Panenského Týnce je hotová celá pravá část budoucí dálnice. Mluvčí Jan Rýdl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
1: Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat části silnice 1/7 na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Téměř 7-kilometrový úsek bude celý dokončený příští rok. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat ihned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. Alkohol přispěje ke 4000 až 5000 dopravních nehod ročně. Celkový počet nehod činil podle policejních statistik v minulém roce 85 500. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně 5,85%. Statistiky těchto nehod jsou v posledních desetiletí stabilní. V minulém roce zahynulo při takových nehodách 438 osob. Oproti rokům 2023 a 2024 se jednalo o nárůst.
2: Sport.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku.
2: Relax Radio. Časí.
1: V Kladně aktuálně hlásíme zataženou oblohu a vydatný déšť. Podobná situace by měla být i na většině území. Místy očekávejte také bouřky. Teploty mezi 20 až 23 stupni.
0: Nezaprší a nezaprší, že?
1: Mně se teďko vybavila úplně ta scéna z toho jednoho filmu. Víš, která? Kemr.
0: Pan Kemr, jak tam stojí a říká venku.
1: No, prší a prší.
0: Prší a prší, přesně tak. Prší. Dáme si relax za chvilku. U mikrofonu Terka a já vám přeju hezké, jsem chtěl říct slunečné dopoledne.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné středeční dopoledne, máme dneska 1. července a já doufám, že ten dnešní den, i když je poměrně deštivý, takže bude i pro vás hezký. Dneska nám slaví svátek všechny Jaroslavy a taky Vesny. Je to staročeské jméno, které v tuto chvíli trošku víc přibývá na popularitě, protože máme samozřejmě známou kapelu Vesna. No a také dneska máme Mezinárodní den vtipů, tak doufám, že ho dneska společně pořádně oslavíme.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Ležíte v posteli, je 10 večer a víte, že ráno brzy musíte vstávat. Řeknete si, že zkouknete jenom 2 videa na TikToku, nebo na Instagramu, nebo na Facebooku a najednou z ničeho nic jsou 2 ráno. Palí vás oči, v krku máte divný pocit a říkáte si, proč to zase dělám. Pokud tuhle situaci důvěrně znáte, máme pro vás zásadní zprávu. Tohle pevná vůle by možná trošku v rámci toho pomohla, ale úplně na vině nejste, protože proti tady tomu biologickému mozku v tuhle chvíli je armáda nejlépe placených inženýrů planety, která dostala jediný úkol. Ukrást vám pozornost a nepustit vás z aplikace pryč. No a ty nejúspěšnější aplikace, ty samozřejmě využíváme každý den. A jak se dá proti tomu bojovat, a to opravdu, tak to se dozvíte už za malou chvilku.
1: Relax.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D10 na 21. kilometru máme neprůjezdný levý jízdní pruh. Jezdíte tam opatrně, je tam porouchané osobní vozidlo. Kdybyste měli nějaké informace o dopravě nebo o jakýchkoliv problémech na silnicích, tak nám je určitě dejte vědět, protože my je pošleme dál řidičům Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Pokud na sociálních sítích a v aplikacích trávíte více času, než byste chtěli a scrollujete až do pozdních nočních hodin, tak to nejspíš není z největší pravděpodobností až tak vaše chyba. Jak jsme si říkali, aplikace jsou navržené tak, aby vaši pozornost udržely, a to opravdu dlouho. No ale dá se proti tomu bojovat, a to opravdu se dá bojovat. Jako digitální sebeobrana proti tady tomu tlaku nastupuje evropská DSA, která dává uživateli právo vypnout personalizovaný algoritmus a zakazuje platformám používat skryté designové triky, které nás pravděpodobně nutí v aplikacích zůstávat. Je to tak, pokud si vypnete personalizovaný obsah, mělo by vám to pomoct na to, abyste v té aplikaci zůstali tak dlouho, ale ve chvíli, kdy to nevypnete, tak věřím, že ty koťátka se vám budou ukazovat dál a dál.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Když už jsme u té závislosti na scrollování a na sociálních sítích, tak možná dejte pozor, protože je čas odložit telefon před vstupem na záchod. Podle nové studie mají lidé, kteří na toaletě scrollují na mobilu, až o 46% vyšší riziko vzniku hemeroidů. Důvod? S telefonem v ruce na záchodě často trávíme mnohem více času, než je potřeba. A co vy? Jste tým rychle a pryč? Anebo jste tým ještě jedno video a pak už půjdu? Je to na vás, ale dejte si na to pozor.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme hlášenou dopravní nehodu na jižní spojce. Dejte si pozor, dvě havarovaná vozidla a na místě je policie České republiky.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: V 10 hodin a 2 minuty k tomu vám přinášíme na Radio Relax zprávy.
1: Norové porazili Pobřeží Slonoviny a jsou v osmi finále mistrovství světa a Češi mají letos největší zájem o byty v Itálii. Přejeme vám pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Hasičům ve středních Čechách v noci na dnešek mírně přibylo výjezdů kvůli bouřce. Od půlnoci do 7:30 zaznamenali 19 událostí souvisejících s počasím. Nejčastěji zasahovali u popadaných stromů, vyjížděli rovnoměrně po celém kraji. Problémy jsou po noční bouřce také na železnici. Na trati mezi Prahou a Benešovem omezuje provoz porucha zabezpečovacího zařízení. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 45 minut. S komplikacemi a až půlhodinovým zpožděním by měli cestující počítat i na trati Blatno u Jesenice Rakovník. Dlouho připravovaný projekt nové základní školy v areálu bývalého středního odborného učiliště v Lobečku vstupuje do první realizační fáze. Mluvčí Kralup Aleš Levý.
3: Město Kralupy nad Vltavou předalo stanoviště zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce spojené se zabezpečením a ohrazením prostoru. Již v nejbližších dnech zde odstartují demoliční práce na tělocvičně, která je součástí někdejšího areálu učiliště. Odstranění stávajícího objektu představuje první viditelný krok na cestě k rozsáhlé proměně celého areálu. Následně se otevře prostor pro další etapy projektu, jejichž výsledkem má být moderní vzdělávací zázemí, odpovídající potřebám současného školství.
1: Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziročně poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Kromě Itálie a Španělska, Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Koupaliště ve východoněmeckém městě Hále zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Rozhodnutí vyvolalo ostrou debatu. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Norska porazili v prvním kole play-off na světovém šampionátu Pobřeží Slonoviny 2-1. Postupovou branku vstřelil v 86. minutě kanonýr Erling Haaland a zaznamenal pátý gól na turnaji. Norové jsou po vyřazení Německa a Nizozemska prvním evropským osmifinalistou. Dalšími dosud známými postupujícími jsou Kanada, Maroko, Paraguay a Brazílie.
2: Relax Radio.
1: Dnešním dnem nás provede zatažená obloha, vydatné srážky a silné bouřky, které mohou být doprovázeny kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 80 km za hodinu. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Ty nemáš ráda tanec v dešti?
1: Ne.
0: Tak
1: jo.
0: No já mám ráda tanec za každých okolností.
1: No tak to je pravda, ty jsi jako tanečnice, ale to já teda bych tancovala v dešti nešla. I když je to romantický zase
0: no
1: na jednu stranu, ale je to kýč. Je to prostě kýč.
0: Ani na tuhle písničku?
1: Ne, na žádnou. To mi zmokly vlasy a bylo by to úplně špatný.
0: No tak nic, tak mokněte s námi a s písničkou I Wanna Be With You.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Dnes máme 1. července a zároveň dnes taky máme Mezinárodní den vtipů. Je to tak, po celém světě se slaví dneska vtipy. No a jak jinak oslavit vtipy, než tím, že si některý povíme? Napište mi na 606-736-736 ten váš nejlepší. Já ho tady samozřejmě přečtu, pokud vtip bude slušný. No a taky mi můžete samozřejmě psát i na našem Facebooku, protože tam jsem přidala jeden takový lehký obrázkový vtip a budu doufat, že vy mi do komentářů pošlete ty vaše perličky.
1: Café time. Café time. Relax Radio. Relax.
2: Nosím černý bře.

0: Dnes oslavujeme Mezinárodní den vtipu a jak jinak než vtipy. Vy mi píšete na 606-736-736 sem do studia a já tu pro vás už dva vtipy mám. Jeden se týká soudu. Soudce říká: svědku, víte, co můžete dostat za křivé svědectví? A svědek odpoví: ano, vím, obžalovaný mi slíbil nové auto. Tak to je ze světa soudnictví a právnictví. A mám tady ještě jeden. Smrtelně nemocný muž povídá své manželce: slib mi, že si vezmeš Karla. Tak mu odpoví: ale vždyť ho nenávidíš. Tak ji odpoví: ano, chci, aby trpěl. Tak to jsou takové vtípky, ještě poměrně lehké, tak pokud máte i vy nějaký vtip pro nás, tak mi ho napište na 606-736-736 anebo klidně na našem Facebooku.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
7: A spousta zážitků.
6: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
7: Více na www.dnymesta.cz.

0: Mezinárodní den vtipů, samozřejmě slavíme vtipy. Píšete mi na 606-736-736 a mám tu pro vás další. Muž přijde z hospody domů a má hlad. Rozhodne se proto, že si uvaří špagety. Čeká hodinu a dvě, ale špagety se pořád nechtějí uvařit. Mezi tím vyčerpáním usne v kuchyni na zemi. Ráno ho probudí manželka a ptá se ho: můžeš mi říct, proč jsi vařil ty špejle? Možná se vám to někomu taky stalo, že to večer po hospodě úplně doma nevyšlo, ale to vůbec nevadí. A pak tady mám ještě jeden. Sedí dvě půlky zadku v létě na lavičce a jedna říká druhé: to je nuda, zapaříme. Tak tu nám, tenhle vtip nám poslal Fanda z Kladna. Fando, moc děkuji. No a pokud vy máte taky nějaké vtipy pro nás, tak mi je napište klidně na Facebook. A nebo na 606 736 736. Tak krásný vtipný den.
1: Café Time. Relax Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Na rádiu Relax přinášíme soutěž a nejenom tady u nás v rádiu, ale také na našich sociálních sítích můžete soutěžit o zajímavé ceny. Aktuálně tady pro vás máme soutěž, která se týká vstupenek na koncert skupiny Činasky. Od dnešního dne až do úterý 7. července můžete soutěžit o dvě vstupenky právě na koncert Činasky, který se bude konat v pátek 10. července v letním kině Slaný. Hostem bude také Ondřej Ruml, no a samozřejmě přichází ta důležitá věc, tou je naše soutěžní otázka. Kdo je frontman populární skupiny Činasky? Napište nám to na našem Instagramu, zároveň ho určitě sledujte, no a uvidíme, kdo 7. července získá dvě vstupenky na koncert Činasky.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Za 10 vteřin máme 11 hodin.
1: Srážky zatopily silnici ve Slaném a děti, které na táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, zůstávají v nemocnici.
2: Relax Radio.
1: Vydatný déšť zkomplikoval dopravu ve Slaném. U Brodu se na komunikaci vytvořila laguna, která uvěznila dodávku. Dopravu řídí na místě hlídka městské policie. Kvůli tomu, že v laguně uvízla dodávka, jejíž akumulátor vypověděl službu, je potřeba zajistit odtah vozidla. Počítejte tedy s kolonou. Policejní preventistky Moniky Šindlové jsme se zeptali, jak předcházet aquaplaningu a jak ho případně zvládnout.
3: Aquaplaning lze definovat jako ztrátu přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi vozovku a pneumatiky. Ty nezvládají pak odvádět dostatek vody spod kol, čím se před nimi vytváří takzvaný vodní klín. A jak aquaplaningu předcházet? Základem je přizpůsobit styl jízdy aktuálním podmínkám a stavu vozovky. Obecně lze říci zpomalit a vyhnout se prudkému zatáčení. A jak ho zvládnout? Rozhodně nebrzdit, držet pevně volant, sešlápnout spojku a ubrat plyn.
1: Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. V Česku lékaři každý měsíc podle statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Podle šéfa sdružení praktických lékařů Petra Šonky nezačnou všichni lékaři hned předepisovat všechny léky. Upravit se musí také platby ambulantním specialistům, aby měli motivaci pacienty praktikům předat. 5 dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Děti jsou v Jindřichohradecké nemocnici. Zasažený dospělý zůstává v Českobudějovické nemocnici na pozorování a podle ředitele nemocnice Michala Šnorka je stabilizovaný. Podle záchranné služby blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj 5 dětí a dospělého ve stanech.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále, kde v sobotu ve Filadelfii čeká Paraguay. Za Francii se dvakrát prosadil Kylian Mbappé. Francouzský výběr tak zvítězil na turnaji i ve čtvrtém zápase.
2: Relax Radio.
1: Obloha je převážně zatažená s deštěm a lokálními bouřkami, které budou na východě kraje zpočátku i silné. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout, večer budou ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty od 20 do 23 stupňů.
0: Dnes je Mezinárodní den vtipu. Máš pro nás nějaký?
1: Ne. Já si nepamatuju absolutně vtipy, ale kdyby tady byl můj bratr Bohouš, tak ten ví úplně jako všechno, podle mě. To je jenom chodící kniha, která si pamatuje všechny vtipy světa, jako.
0: Tak dobře, příště si místo něj pozveme.
1: Dobře, tak jo.
0: Písnička Church už za malou chvilku na relaxu, tak krásný den s námi.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time, a my se dneska budeme bavit o nejdivnějších světových rekordech v rámci toho dnešního vtipného dne, neboli Mezinárodního dne vtipu. Je, myslím, docela příhodné se bavit zrovna o takových světových rekordech. Pokud vy o nějakém víte, tak mi o něm klidně můžete dát vědět. Ale já tady samozřejmě pro vás mám krátký žebříček připravený. Tak poslouchejte, už za malou chvilku se dozvíte víc na Radio Relax.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Světové rekordy opravdu mohou být v čemkoliv. Jdeme se podívat na některé z nich, které jsou možná ty nejbizarnější. Máme tady třeba jeden Američan zvládnul krknout hlasitěji než vrtačka, což je 112,4 decibelů. To je opravdu hodně. Další tady máme nejdelší čas s roztočeným basketbalovým míčem na kartáčku. A to zároveň ten kartáček byl v puse. Přesný čas vám neřeknu, ale koho by napadlo roztáčet basketbalový míč na kartáčku v puse? A pak tady máme taky jeden zvláštní světový rekord, a to je, že pán v Americe napsal slovně každé číslo od 1 až do 1 000 000 jedním prstem na psacím stroji. Trvalo mu to určitě dlouho a papíru, které popsal, tak těch je opravdu hodně. No a taky tady máme třeba ještě další, že si člověk oblíknul 260 triček najednou. Fotka, kterou tu tady u toho mám, je opravdu vtipná. A pokud i vy víte o nějakém zábavném rekordu, tak mi ho napište na 606-736-736. Nebo možná i vy jste někdo, kdo se snaží pokořit nějaké rekordy.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D11 na 5. kilometru je neprůjezdná zpevněná krajnice. Nachází se tam porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Ty nejdivnější světové rekordy si právě teď tady na rádiu Relax připomínáme a mluvíme o nich. Pokud byste chtěli nějaký z nich pokořit, myslím si, že to častokrát není až tak třeba o penězích, ale o nějakém tréninku a vlastně trochu i bláznovství. Protože třeba, kdybyste chtěli pokořit světový rekord v pojídání švábů, tak jich musíte sníst alespoň 37 během jedné minuty. Tento světový rekord se povedlo vlastně zvládnout jednomu muži z Británie a ten taky překonal rekord toho, že si nacpal do kalhot 47 krys. Takže pro vás by to muselo znamenat 48. Zároveň taky, pokud si myslíte, že máte silný jazyk, tak to tak úplně být nemusí, protože největší světový rekord v pokoření zvednutí kilo v jazyku, tak to je 12 kilogramů. Jednalo se o krabici plnou těstovin. No a taky, kdybyste chtěli zkusit ochutnat kravský mozek a rovnou v něm pokořit nějaký rekord, tak byste za 15 minut museli sníst 17,7 kilogramů právě kravího mozku. Je to tak, jsou to suprové věci. Mám radost, že aspoň někdo z nás tady má čas na takové aktivity, ale co, aspoň se máme čím pobavit a zase na druhou stranu určitě je za to ceníme.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Google požádal americké úřady o povolení k vypuštění až 32 milionů sterilních komárů v Kalifornii a Floridě v rámci svého programu Debug. Cíl je jednoduchý – zastavit špatné komáry pomocí dobrých. Sterilní samci se páří s divokými samičkami, ale nevzniknou žádní další potomci. Postupně se tak populace nebezpečných komárů sníží bez pesticidů a bez genetické modifikace. Komáři jsou nejsmrtelnějším zvířetem na světě a přinášejí nemoci jako dengue, zika nebo chikungunya, což jsou velmi vážné nemoci, na které se i umírá. Tak já doufám, že až ty komáry vypustí, takže se dostanou sem i do Česka. A dejte si tedy pozor v létě, abyste nezabíjeli ty sterilní samce.

0: Za půl minuty máme poledne.
1: Nová pravidla pro letní tábory přinesly změny v hygieně a cyklohráček poprvé zamíří také do Jihočeského kraje. Přinášíme další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Českém noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy, působily problémy na železnici a dočasně připravily od dávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu, ráno se bouřky prohnaly přes Středočeský kraj. Oblíbený výletní vlak cyklohráček přinese několik novinek. Více řekne mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Oblíbený výletní vlak cyklohráček připravil na letošní letní prázdniny celkem 14 mimořádných výletů, které se uskuteční každé úterý a čtvrtek od 7. července do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle ve Středočeském i Jihočeském kraji, pestrý program na palubě i pohodlné cestování bez nutnosti pořizovat zvláštní jízdenku. Nově se cestující mohou vydat také do Kutné Hory, po dvou letech se do programu vracejí Libochovice a chybět nebudou ani další oblíbené turistické cíle.
1: V kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc vedle kárné žaloby na soudkyni také podnět k prověření činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí a zkoumá i související znalecké posudky. Ve středu připustil, že kárná žaloba za rozhodovací činnost soudce je hraniční, uvedl ale, že bude i nadále podávat na soudce, kteří podle jeho názoru nebudou pracovat dobře. Pro letní dětské tábory letos platí nová pravidla vyplývající z novely hygienické vyhlášky. Pořadatelům mají přinést méně byrokracie. Novinky se týkají zdravotní způsobilosti vedoucích, hygienických zařízení i provozu kuchyně. Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly, přesto letos pošle své děti na některý z táborů polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku.
2: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Teploty se pohybují mezi 18 až 21 stupni, obloha je zatažená, očekávejte také přehánky a lokálně i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu slábnout.
0: Já teda to ochlazení toho počasí za stolik nepociťuju. Máš pocit, že se ochladilo?
5: Já jo teda.
0: Jo.
5: No, tak ty jsi tady v teplákách, ne? Zateplováváš zimní boty, čepici, tak já se nedivím, že to nepociťuješ.
0: No dobře, tak prostě mi to teplo dělá dobře, no, co se dá dělat? Ale písnička Rain, to je docela příhodné, co říkáš.
5: To je 10 z 10 úplně, to si trefila docela.
0: Děkuji, děkuji.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
4: Tereza Peštová.
2: Relax. Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: Adama Mišíka, Poetiku, Sebastiána, Xindla X, Sozu, Realitu anebo Bena Kristoval můžete potkat na M-Festu, což je hudební festival v Mutějovicích. Tento festival se bude konat v sobotu 11. července od 12 hodin ve sportovním areále v Mutějovicích. Tak 11. července víte, kam vyrazit.
0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. července. Tento den roku 1945 se narodila Deborah Harry, zpěvačka skupiny Blondie. Po 4 letech přišel na svět také zpěvák John Farnham. Další 2 roky trvalo, než se narodil zpěvák a kytarista z kapely B-52s Fred Schneider. 1. července 1870 vstoupil jistý James Smith jako první černoch na půdu Vojenské akademie West Point. Po 11 letech se uskutečnila první mezinárodní telefonická konverzace a v 68. John Lennon poprvé veřejně vystavoval svá umělecká díla. Ze světa hudby mají ještě narozeniny klávesák Faith No More, Roddy Button a zpěvačka Missy Elliott, ta od roku 1971. 10 let před ní spatřila světlo světa princezna z Walesu Diana. O svůj život přišla poslední srpnový den v Paříži. Další půvabná žena se jmenuje Pamela Anderson a slaví 1. červencový den svoje narozeniny od roku 1967. Přesně na den o 6 let mladší je americký atlet Carl Lewis. Nesmíme zapomenout ani na režiséra Sydney Pollacka. Jeho datem narození je 1. července 1934. A ještě jedna slavná osoba, herec Jiří Loskovec. Ten 1. 7. 1981 zemřel ve věku 670 let.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94

0: můžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Za minutu, 13. hodina, se mnou ve studiu Kamila Hagarová, pojďme na zprávy.
1: U Na Lahozevsi vznikne nová okružní křižovatka a v Česku stále jezdí auta s airbagem, který může způsobit i smrt. Máme pro vás zprávy, pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ve středu 1. července zahájila krajská správa a údržba silnic přestavbu křižovatky u Na Lahozevsi. Klasický kříž tu nahradí okružní křižovatka. Na hlavním tahu, tedy silnice 2/608, bude provoz řízen kyvadlově semafory. Aby byl dopad na provoz co nejmenší, je stavba rozdělena do dvou etap. Hotovo by mělo být do konce října. Slaný spustilo hlasového asistenta. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Martina Hrabánka.
3: Od začátku dubna je občanům k dispozici nový hlasový asistent, takzvaný VoiceBot s názvem Bořek. Tento virtuální pomocník je navržen tak, aby zpřístupnil důležité informace o městě a jeho institucích kdykoliv během dne i noci. Zajímavé je, že Bořek není omezen pouze na jednoduché dotazy. Poradí si i s obecnějšími tématy, jako je rozpočet města, plánované investice, školství nebo struktura jednotlivých odborů.
1: Od července bude centrum Plzně téměř bez reklam. Město už minulý rok schválilo, že se zbaví billboardů a plachet, ale také inzerce na sloupech nebo lavičkách. Zatím zmizela asi polovina poutačů. Většina majitelů reklamních ploch počítá s tím, že nařízení dodrží. V opačném případě jim hrozí pokuta až 2 miliony korun. Část reklam ale v centru města zůstane, třeba plakátovací válce nebo naváděcí cedule. Automobilky opakovaně upozorňují, že v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly. K tomu ale bude nutná změna dvou zákonů. Nejrychlejším řešením tedy je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN auta. Majitel vozu hned zjistí, zda se ho problém týká.
2: Sport.
1: Ve čtvrtek od 21 hodin v Los Angeles vstoupí do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa úřadující evropští šampioni, Španělé. Jeden z favoritů turnaje v USA, Kanadě a Mexiku změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne bude zatažené s deštěm a lokálními bouřkami. Postupně budou srážky od západu slábnout, večer budou ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na východě kraje až 23 stupňů Celsia.
0: Se mnou teď ve studiu dáma, která navštívila kino a viděla Scary Movie, ten nejnovější.
1: Je
0: to tak, ano. Pojď nějaký, v rychlosti nemáme moc času, tak pojď rychle shrnutí, stojí to za to?
1: Já bych řekla, že normálně opravdu, 10 z 10 bych tomu viděla, neměla jsem úplně očekávání, ano. Ale bylo to skvělý a i můj partner, který to nemá rád, řekl, že to bylo fakt dobrý.
0: Je hrozně moc jako lidí, co nemá rád do Scary Movie, já když jsem byl třeba na tom v kině, tak spousta lidí i jako odešlo z toho kina.
1: Ne, to ne. To
0: takže
1: ne.
0: Tohle se ta nestalo tady u toho dílu.
1: To se nestalo. Já teda trošku lituju ty lidi, kteří tam se mnou byli, protože já nemám úplně přátelský smích, takže to muselo být hrozný. Asi se jim to trochu kazila, ale bylo to skvělý.
0: A byly tam postavy tedy z jedničky a dvojky, jo?
1: Z jedničky i asi z jedničky, hlavně z jedničky.
0: Jasně. A ty z dvojky, ten s těma prstíkama, ne?
1: Jo, ten taky, jo, ten taky, jo.
0: Podle mě teď je, možná 70% posluchačů ani neví, o čem mluvíme, protože Scary Movie to je opravdu, to musíte prostě milovat. To buď člověk miluje, anebo to nenávidí.
1: Je to tak, ano.
0: Run Run River už za chvilku na Relaxu, David Guetta.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax.

13 hodin, 8 minut k tomu, tohle byl David Guetta, taky Alok, možná tip na hit, letní hit roku 2026, uvidíme. Run Run River, jestli se tahle píseň zapíše do dějin, stejně jako třeba Los Del Rio a jeho slavný hit Macarena. Další hity dnes večer v hitparádě Relaxádě, jak to vypadá na prvním, druhém a třetím místě, rychlá rekapitulace.

0: Calvin Harris a Jazzy. Satisfy.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Radio.

0: Prázdniny v plném proudu a pokud se chystáte třeba s někým vyrazit někam za zábavou, doporučuji tanec. To vám samozřejmě může i oživit vztah. Tanec a zamilovanost totiž k sobě odjakživa patří a společný pohyb v rytmu hudby funguje jako silný prostředek neverbální komunikace a chemická reakce, při které se uvolňují hormony štěstí. No a kde si zatancovat, tak tady od nás máte ty.
1: Osmdesátá

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Když

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, pozor si dejte na D7, 2,5 km na trase Chomutov Praha, je tam dopravní nehoda čerstvá, dopravní nehoda, je tam v pravém jízdním pruhu nehoda osobního auta a nákladního a tvoří se dlouhá kolona vozidel. Průjezdné to je, ale pouze jedním jízdním pruhem, tak na to myslete, na místě už by v tuhle chvíli měla být i policie.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Kde je fotbal teď téma číslo jedna, tak to je rozhodně Mexiko. Suverén základní skupiny, ve které Češi skončili na posledním místě, nedal Ekvádoru vůbec žádnou šanci. V úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Mexiko čekalo na výhru ve vyřazovací části světového šampionátu přesně 40 let. Reprezentace konečně splnila dětské sny všech fanoušků. Mexiko se v domácím prostředí ukazuje jako takticky nadupaná fotbalová armáda. Domácí tým měl totálně pod kontrolou všechno, co se na hřišti dělo. Ani na chvíli nebylo pochyb, že by se náskok mohl rozplynout. Pokud mělo Mexiko nějakou slabinu, Ekvádor ji ale neodhalil. V pondělí 6. července nastoupí na azteckém stadionu proti vítězi utkání Anglie-Kongo. Bude to ale i definitivně poslední zápas, kdy Mexiko přivítá soupeře ve výšce 2200 metrů nad mořem. Kdyby i tady uspělo, už bude muset sestoupit do Miami. Hrát se bude od 2 hodin ráno, tak to chce mít nařízeného budíka. Ale to už tak trošku předbíhám ten dnešní den. Program 22. dne otevře duel Anglie s Kongem. Večer se střetnou Belgie a Senegal a noční program obstará zápas Spojených států amerických s Bosnou a Hercegovinou.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90.

0: Love is the answer.
1: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Přesný čas 14 hodin 1 minuta, k tomu začínají zprávy.
1: Zjišťovali jsme, zda došlo k otevření ulice ke stadionu a na Slapech je nový záchranářský člun. S Honzou vám přejeme pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo skoro na 6 milionů korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přemístí na Orlickou přehradu. Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu přináší informace k otevření ulice ke stadionu.
3: Uzavírka ulice ke stadionu je u konce. Výsledek spolupráce města se správou železnic je nová pozemní komunikace, úprava parkovacích stání, autobusových zastávek, uličních vpustí, obrub včetně chodníků a jednotlivých vjezdů. Přibližně do konce července budou probíhat dokončovací práce, ovšem bez nutnosti uzavírek.
1: Zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, je u konce. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé během ní odevzdali policistům i řadu kuriozních zbraní, například střílející nůž, pevnostní minomet nebo australský kulomet. Přesné výsledky zveřejní policejní prezidium příští týden. S jistotou ale půjde o tisíce zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Letecká služba policie měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz, které rezort vynaložil na leteckou službu. Peníze na policejní drony vynaložilo vnitro účelně. Ministerstvo v reakci uvedlo, že letecká služba funguje plnohodnotně a že podniká veškerá opatření, aby měla dostatek techniky.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna touží v příští sezóně navázat na výborné výkony ze závěru minulého ročníku a pokračovat v cestě vzhůru, jejímž cílem je zisk extraligového titulu. Do pomoci k tomu má trenérský tým z reprezentační střídačky v čele s Radimem Rulíkem. Sportovní ředitel a jeden z asistentů nového kouče Rytířů Tomáš Plekanec ale v rozhovoru upozornil, že titul je dlouhodobý cíl, za kterým je potřeba jít postupně krok za krokem.
2: Relax Radio. Časí.
1: Ve středních Čechách je zataženo, místy ještě přehánky nebo bouřky. Meteorologové očekávají postupné ubývání srážek i oblačnosti. Teploty do 21 stupňů.
0: Tak co vám nabídneme mezi 14. a 15. hodinou, bude třeba Alex Voren. A taky se vydáme k nám na sociální sítě na Instagram, máme tam pro vás nachystanou soutěž.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Alex Voren, prázdninové vysílání, Fresh Time v plném proudu. Prázdniny pro děti, velká pohoda pro rodiče, abych řekl nejdelší test rodičovské kreativity. 2 měsíce volna pro děti je to sen, pro rodiče ale často logistická disciplína. Podle psychologů přitom děti nepotřebují program od rána do večera, ale naopak. Trocha nudy může podpořit kreativitu, samostatnost i schopnost vymýšlet si vlastní zábavu. Někdy stačí jedna aktivita za celý den a zbytek pak nechat tak nějak plynout. Tak nás dnes ve studiu Rádia Relax zajímá, co jste třeba vymysleli na ten dnešní prázdninový den. Máme 1. července, tak co jste vymysleli dětem, že budou dnes dělat, když máme i takovéhle počasí? Dejte tipy na 66736736, třeba někomu ještě takhle odpoledne poradíte.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax.

0: Club Song a Pussycat Dolls v éteru Rádia Relax. Včera jsme během Fresh Timeu ukončili instagramovou soutěž a dnes jsme tam rovnou nasadili další, ať vás nenecháme na to moc dlouho čekat. My jsme slíbili, že bude další soutěž a tak to plníme. Od dnešního dne, tedy od středy 1. července do úterý 7. července, bude probíhat na našem Instagramu soutěž, a to o dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky, který proběhne v pátek 10. července v Letním kině ve Slaném, a jako speciální hosta bude Ondřej Ruml. Vaším úkolem je, abyste sledovali rádiový Instagram a odpověděli na soutěžní otázku, kdo je frontman populární skupiny Činasky, která právě bude v pátek 10. července ve Slaném. No a někdo z vás tam může vyrazit zadarmo. Tak honem k nám na Instač.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: S nehodami na dálnicích teď počítejte hlavně na D1 na 109. kilometru ve směru na Brno. Tam je dopravní nehoda, kvůli které je neprojezdný levý jízdní pruh. D1 ještě jednou na 39. kilometru opět ve směru na Brno. Nehoda, havarované vozidlo ve svodidlech, osobák ve svodidlech, tak na to pozor. A ještě D10 na 4. kilometru ve směru na Turnov. Je tam předmět na vozovce, leží tam koberec, někomu upadl tedy z auta koberec, tak na to taky pozor, nohu z plynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Velká hudební pohoda teď ovládla ETR Rádia Relax. Tak co jste naplánovali na 1. července dětem, když je každá minuta vyplněná? Bývají totiž unavené děti, ale pak i dospělí. Tak to my dospěláci úplně nechceme. No a rodinám tak funguje jednoduché pravidlo, jedna hlavní aktivita o prázdniny denně, dopoledne třeba nějaký výlet a odpoledne pak volní. No a překvapivě právě zde často vznikají ty nejlepší prázdninové momenty. Nemusíte hledat zábavu od rána do večera. Tak pojďme na vaše SMSky, třeba se toho někdo i dnes může chytnout ještě. Ahoj Honzo, děti si dnes odhlasovali výlet vlakem, prý je to větší zážitek než autem, tak jedeme autem na nádraží a pak hurá vláčkem, píše Martina. Tak tedy šťastnou cestu, hezký výlet, užijte si výlet vlakem a ještě dám tuhle SMSku, dobrý den do rádia, já dnes s dětmi kino, mimo ni mají to slíbené za vycvičení. No tak si užijte jak kino, tak i vlak. A pokud máte ještě někdo nějakou SMSku, nějaký tip, co dneska v tomhle počasí dělat s dětmi, 66736736, klidně ještě napište. Od nás Monika Bagárová, Natalie Modrej Dým.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

Za chvilku 15. hodina a jak se dnes relaxáci cítíte? Věděli jste, že na změny tlaku před a během bouřky reaguje nejen tělo, které může začít víc bolet, ale i psychika. Jestli vás dnes třeba taky bolí hlava, tak to chce jít ven, krátká procházka pomůže prokrvit mozek, a to i když prší. A i když už nejsou tropy, tak vlhkost a tlak mohou způsobit dehydrataci. Takže i dnes dbejte na dostatečný příjem tekutin. No a tady máte zase po těch radách, které jsem teď dal na bolest hlavy, tak tady máte zase tip, kam vyrazit, když vás hlava bolet nebude.

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 15. hodina, přesná je i Kamila Hagarová, tak jí pojďme dát slovo.
1: V Tuchlovicích se řeší budoucnost bazénu a šlágr mezi Portugalskem a Chorvatskem láká i na souboj Ronalda s Modričem. Začínej zprávy.
2: Relax Radio.
1: Po uzavření bazénu v Tuchlovicích a vyhodnocení jeho technického stavu pokračuje obec v přípravě dalších kroků vedoucích k jeho budoucí rekonstrukci. V současné době bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, která je nezbytným podkladem pro samotnou realizaci stavby i pro podání žádosti o dotační podporu. Rekonstrukce bazénu představuje velmi finančně náročný projekt, jehož realizace bude do značné míry záviset na možnostech získání externích finančních zdrojů. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje se stavbou dálnice D7 z Prahy do Chomutova. V úseku z Kutrovic do Panenského Týnce je hotová celá pravá část budoucí dálnice. Mluvčí Jan Rídl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
1: Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat části silnice 1/7 na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Téměř 7-kilometrový úsek bude celý dokončený příští rok. Živnostníkům s minimální zálohou na důchodové pojištění od července klesne platba o 822 korun v případě paušální daně a o 715 korun u minimální zálohy. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Týká se také podnikatelů využívajících první pásmo paušální daně. Zálohu stát snížil zpětně od ledna. Lidem tak vznikne nárok na vrácení přeplatku. V prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5% elektřiny vyrobené v Evropské unii z obnovitelných zdrojů energie. To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil 42,7%, uvedl unijní statistický úřad Eurostat. V čele je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny. Na poslední příčce tabulky je Česko.
2: Sport.
1: Fotbalisté Portugalska a Chorvatska se v pátek nad ránem středoevropského času utkají na mistrovství světa v největším šlágru úvodního kola vyřazovací fáze. Favoritem je celek z Pyrenejského poloostrova. Balkánští medailisté z posledních dvou šampionátů ale nepochybují, že mohou překvapit. Zápas bude nejen duelem uchazečů o cenný kov, ale i soubojem dvou hvězd. V roli kapitánů proti sobě nastoupí bývalý spoluhráči z Realu Madrid, 41-letý portugalský rekordman Cristiano Ronaldo a o půl roku mladší chorvatská legenda Luka Modrič.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Obloha je zatažená s deštěm a lokálními bouřkami. Srážky postupně od západu slábnou, večer budou ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Noční obloha bude zpočátku oblačná, teploty 12 až 15 stupňů. Ráno bude slunečné, postupně bude oblačno na většině území a k večeru opět přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů.
0: Tak nejprve muzika, čeká nás Michael Patrick Kelly, tedy jeho single Beautiful Madness. A taky souboj moderátor versus právařka. Dneska pro vás máme dvě stupenky na koncert Kabát Revival, tak doufám, že to bude lehké i pro naše posluchače.
1: No, nejsem si tím úplně jistá, ale posluchačům dám jako víc nápověd, tobě ne.
0: Dobře, no, tak jo. Jenom připomínám, včera jsem dva body uhrál, jo, tak uvidíme,
1: no,
0: jak to bude
1: proto,
0: dnes. Horké křeslo Honzíku čeká.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Tohle byla Loreen a další novinky přinese dnešní hitparáda Relaxáda. Úterem 18. hodiny odstartuje její premiéra, kolega Aleš Švarc už je tady s námi ve studiu a už si to tady všechno připravuje. Ale Fresh Time ještě v plném proudu, ještě máme před sebou nějakých 50 minut, tak pojďme na to, kdy mají lidé tendence nejvíce přibírat. Někdo by možná hádal, že je to podzim, že jsou to Vánoce, ale v obou případech je to špatně. Nejrizikovějším období pro nárůst tělesných kilogramů, tak v tom období se ocitáme právě teď. Je to léto a letní prázdniny. Potvrzuje to i výzkum z roku 2016, ze kterého vyplývá, že nejen dospělí, ale pozor, i děti se během nejteplejších měsíců roku poněkud zakulacují. Jeho autoři tedy nepochopí o tom, že letní nadváha je zcela normální a běžný jev, ale proč to řešit, že jo? Máme prázdniny, doplavek už stejně hubnout nemá cenu, tak proč si třeba dneska večer nedat to, co nám chutná?
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: tak pojďme nějak uzavřít to dnešní téma ve Fresh Timeu, než dáme souboj. Takový prázdninový paradox, čím víc programu, tím víc únavy. Rodiče často mají totiž pocit, že musí dětem vytvořit nezapomenutelné léto, ale zajímavostí je, že děti si často nejlépe pamatují úplně ty obyčejné věci, ty jako je třeba spaní pod dekou v obýváku, zmrzlinu po cestě nebo vodní bitvu třeba na zahradě. Prázdniny tedy nemusí být nějaké finančně náročné, nemusí být úplně dokonale perfektní, stačí, když budou hlavně společné, a o to nejvíc jde. A jedna povzbudivá statistika pro rodiče, když mluvím o tom, že mají být prázdniny společné, 87% dětí říká, že se na společné výlety s rodiči skutečně těší, i když to někdy na ten první pohled úplně nevypadá. No a když pak dáte třeba děti na pár dní k babičkám a dědečkům, tak zase můžete vypnout vy a třeba vyrazit do klubu.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, je toho docela hodně. D6, 47. kilometr ve směru na Prahu, je tam dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel. D6 ještě jednou, 28. kilometr opět ve směru na Prahu, i tam je dopravní nehoda, na místě zasahují všechny záchranné složky. D1, 86. kilometr ve směru na Prahu, tam je roztrhaná pneumatika z náklaďáku, na vozovce leží mezi jízdními pruhy. A ještě pozor, D10, 42. kilometr ve směru na Turnov, i zde je dopravní nehoda, osobní auto skončilo mimo komunikaci a na místě už by v tuhle chvíli měly být všechny záchranné složky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, jdeme na souboj moderátor versus zprávařka. Zprávařka ještě v ruce drží mobil, něco vyťukává. Podle mě ještě dolaďuje ten dnešní zvuk.
1: Je to tak, ano.
0: Hezké odpoledne, Kamčo.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty si, mě se líbí, jak jsi vešla do studia a říkala si, ježiš, už zase prší.
1: No je to
0: buďme
1: hrozný.
0: Za to rádi, když jsme to všichni chtěli o víkendu.
1: Je pravda, že v neděli, co no, bych za to dala.
0: Ano, a teď jak se to zase otočilo, že jo? Já jsem koukal i na naše sociální sítě na Instagram, ten příspěvek, to jsi tam podle mě dala ty, ne? Že jo?
1: Ne.
0: Tak se podívejte se na to, co tam dnes umístila naše Kamilka. A zároveň je tam i soutěž.
1: Je to tak, ano. No to je zajímavá soutěž, Činasky.
0: Ano, na Činasky. A my budeme v těch soutěžích pokračovat, ty prázdniny jsou neskutečně nabitý. Máme tady totiž teď v tuhle chvíli ve vysílání dvě vstupenky na koncert Kabát Revival. Koncert skupiny Kabát Revival z Plzně proběhne v Lesním divadle v obci Šanov u Rakovníka, a to v neděli 5. července od 20 hodin. V tom Lesním divadle, já to tam znám, je to tam nádherný, to si v přírodě, a do toho ještě Kabát Revival, co víc si přát?
1: 10 z 10, tak zmaně.
0: Možná ještě ty volné stupenky. Tak jak je vyhrát, no musíte dnes uhodnout tajný zvuk, který si právě připravila Kamča. Takže jdeme na to, jdeme bojovat.
1: Ty už tleskáš. Děkuju. To jsi nemusel. Ty už chceš tleskat sobě, protože ty máš docela na to, že jsi v working křesle. Jako pozitivní náladu. Já bych čekal, ty jsi vždycky takový nervózní, ale dneska ne, tleskáš si do toho.
0: Ale tak já když to neuhodnu, já stejně, i kdybych to uhodl, tak nedostanu ty dvě stupenky na Kabát Revival do Šanova.
1: No ale měl by si dva body, o který ti podle mě trošičku jde. Nebudeme se tvářit, že
0: nebudu nic říkat.
1: Každopádně, dneska se podíváme do minulosti.
0: Ano.
1: Do roku 1975. Nezůstaneme úplně v Čechách, budeme v Evropě, budeme trošku jako na jihu. Pustím ti ukázku, myslím si, že podle toho to nedáš úplně dohromady, možná jo, nechci tě podceňovat. A potom možná dodám nějaký jako nápověd, jo? Tak jdeme na to. Stačilo říct jo.
2: Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore.
1: Co to bylo za výraz?
0: No?
1: Je to komedie, jako já na ní hrozně ráda koukám. Jo? Je to takový trošku specifický, trošku zvláštní. Já musím říct, že to povolání, který tam je vlastně vykonávaný, potřebujeme všichni. Nemáme ho úplně rádi, nebo my osobně. Ho nemáme úplně rádi, třeba když se dělá nějaký daňový přiznání a tak. No. Nějaký věci dávají dohromady. A musím říct, že to je fakt, jako je to vtipný. Je to vtipný, hlavně tam je jedna postava, která je hodně vtipná, která mě, když jsem byla malá, trošku strašila. Ale teď, jak už jsem jako v nějakém věku, tak mi to přijde mi to komický.
0: Já, tak kdo tě strašil, když ti bylo těch 17? To byl Fantomas, vy?
1: Ale jako můžu ti říct, že ta hlavní postava, tak jako začíná to na F. To příjmení. Fantomas to teda není, ale je to povolání, který potřebuješ, ale jako je to takový ošemetný, buď je dobrá, nebo dobrá úplně jako není. Ta ústřední postava je muž a můžu ti říct, že ta postava, která mě děsila, byla žena. Nebo je to vlastně ve skutečnosti je to muž, ale v tom filmu, nebo v těch filmech, to byla žena.
0: No tak to je podle mě i těžký pro posluchače.
1: A Miss by nevyhrála teda.
0: Ale dvě vstupenky na koncert Kabát Revival a ty dáš takhle těžkou ukázku.
1: No zase tak jako těžký to není. Dávají to v televizi, proto já jsem si na to vzpomněla.
0: Určitě teď to dává jako
1: teďko
0: film,
1: teďko nedávno
0: jo.
1: To bylo v televizi. Je to Itálie prostě.
0: To jsme poznali asi.
1: No, tak a ještě mi řekni, jaký je to povolání třeba, který potřebuješ.
0: No, který ty potřebuješ?
1: No, jako já ho potřebuju. A jsem vždycky smutná teda. Daňový poradce to není a paní na finančním úřadě taky ne.
0: No tak je to vlastně paní účetní, ne?
1: Ano, je to účetní. No, tak to je taková nápověď, jako těch nápověď je dost. Itálie, ošklivá ženská, opravdu ošklivá, děsivá až. A Itálie.
0: No tak dobře.
1: Rok 75.
0: 606-736-736 ve hře dvě vstupenky na koncert Kabát Revival. Já je nevyhraju, já si to musím zaplatit.
1: Ani ty body nebudeš
0: mít. Ani ty body
1: mít.
0: Dneska
1: a potlesk
0: nemám.
1: Nebude.
0: A potlesk ten už byl, to nevadí.
3: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: když to v Hollywood nasadí si prostě sluchátka, to praskání, tak to jsou kamčí sluchátka tohle. Ne, že by tady
1: jedla kosti.
0: Ne, jo, ta buď tvoje kosti, anebo to vypadá, jako kdyby si tady měla chipsy, ne, ještě ve studiu.
1: To ne.
0: Takovouhle pohodu ne. Tady nemáme, přátelé, ale pohodu tady máme, i když máme souboj, tak já to dneska už asi předem vzdal, protože včera vlastně s Barčou, když jsem uhodl a dala ano. mi dva body, jako pro tým moderátorů, tak ona se ptá, kdo bude zítra? Já říkám, no, bude Kamča. Jo, Kamča, tak to mi je tě líto.
1: Ne, to určitě neřekla.
0: Jo, takovouhle má. Tak pojďme, pojďme připomenout tu dnešní ukázku. Pouštěj, prosím tě.
1: Pouštěj.
2: Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei vengi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
0: Tak, co píšou naši posluchači, co tam máme na monitoru, já na to nevidím.
1: Ty na to nevidíš.
0: Já vidím jenom.
1: já na to vidím, je tam, pan účetní se nevzdává, pak je tam ten Fantomas, to jsme trošku zmátli posluchače, takže ty tábory jsou dva, jo, je to takový jako specifický, tak uvidíme, co nakonec tam bude.
0: Pojďme tedy na hlasovky od vás posluchačů, tak... Jdeme na to.
4: Pana účetního.
0: Tak to nebylo kompletní, ještě dáme jednu.
5: Ahoj, tady Květa. Já si myslím, že to je pan účetní Fantoci. Zdravím, jde se krásně.
0: A to neuznáš, vy, teď na mě mrkáš.
1: No, to se mi úplně nelíbí, já bych ještě se ještě něco jiného.
0: Dobře, tak třetí volající, kdo tam, hezké odpoledne.
6: Haló.
0: Haló, kdo tam?
6: Zbyněk, zdravím, ahoj.
0: Zbyňku, ahoj.
1: Já už jsem se řekla, jestli ten Fantomas.
0: Teď máme ve hře.
6: Fantomas skoro, jo, no.
1: Tajemný.
0: Máme ve hře dvě stupenky na koncert Kabát Revival, proto Kamča to chce slyšet úplně doslova ten název. Takže pojď.
6: Malery pana účetního.
1: A je to správně.
0: A je to s fanfárou. Je to s fanfárou a ty už si můžeš poznamenat do kalendáře neděli 5. července o 20 hodin. Lesní divadlo v obci Šanov u Rakovníka, zažiješ koncert skupiny Kabát Revival, tenhle ten koncert, to je od Kabátu Revival z Plzně a to stojí za to, já už jsem na nich byl několikrát, je to fakt super.
6: Děkuji vám.
0: No nemáš za co.
6: Já jsem na těch ještě nebyl, ale viděl jsem videa nějaký.
0: No tak super, tak...
1: Napiš pak nějakou recenzi, ať víme. Pošle nám klidně nějakou fotku.
6: Dobrá, budu se snažit.
0: No a jak trávíš léto, jak trávíš prázdniny, už máte naplánovanou dovču?
6: Dovolená už je naplánovaná, už je i předplacená, takže budeme trávit v Čechách a na Slovensku.
0: A to jsou hezký plány, to je krásný.
1: To jsou hezký plány.
0: Tak budeme držet, aby vyšlo počasí.
1: Bacha na medvědy.
0: Nadáváš dneska na to, že prší?
6: Vůbec žádný problém, že prší, bylo to potřeba.
0: Já si taky myslím.
1: Ale ne až takhle brutálně, jako ráno to bylo fakt hrozný.
6: Prostě... Tak bylo to hrozný, ale na to, co bylo předtím, tak to je zase taková malá zábava.
1: Je pravda, že ta neděle byla jako fakt brutální. Na to já jsem nebyla jako vůbec připravená ani stavěná. Říkala jsem si, že to tak nebude dramatický, protože přece jenom ty předpovědi nejsou občas úplně stoprocentní, no ale zrovna tahle byla teda.
0: To bylo no, krutý, to... takže teď buďme rádi za to, co venku je. No a ty máš dvě stupenky od Rádia Relax na koncert Kabát Revival z Plzně. Vydrž nám na telefonu, my si napíšeme tvé údaje, aby jsme ti je mohli předat. Měj se krásně a hezký léto, ahoj.
1: Ahoj, Zdeňko.
6: Díky, to je to i vám, ahoj.
7: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladrá. Relax. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je tu 16. hodina tedy, za 10 vteřin, ale to je jedno, protože zprávy a Kamča jsou připravený právě teď.
1: Na Rakovnicku dojde k rozšíření přírodní rezervace a změny pravidel prodeje kratomu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. S Alešem vám přejeme pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj posílí ochranu přírodní rezervace Milská Stráň nedaleko obce Milí. Ke stávajícím 13 hektarům zvláště chráněného území přibude další zhruba 1 hektar půdy. Lokalita je bezpečným útočištěm pro řadu společenství rostlin. Mezi ty nejcennější patří vstávač nachový, který je na seznamu silně ohrožených druhů. Celková plocha přírodních památek, přírodních rezervací a smluvně chráněných území, o které se Středočeský kraj stará, v současné době přesahuje 7300 hektarů. Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu přináší informace k otevření ulice ke stadionu.
3: Uzavírka ulice ke stadionu je u konce. Výsledek spolupráce města se správou železnic je nová pozemní komunikace, úprava parkovacích stání, autobusových zastávek, uličních vpustí, obrub včetně chodníků a jednotlivých vjezdů. Přibližně do konce července budou probíhat dokončovací práce, ovšem bez nutnosti uzavírek.
1: Změny pravidel pro prodej kratomu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2027. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou předložilo k připomínkám. Chce prodej až od 21 let místo současných 18 let, konec prodeje online, změnu sazby daně z přidané hodnoty nebo spotřební daň. Zástupci vlády změny avizovali na tiskové konferenci před 2 týdny. Aby změny vešly v platnost, musí novelu projednat vláda, sněmovna, senát a podepsat prezident. Mluvčí krajského ředitelství policie Středočeského kraje Monika Šindlová.
4: Každý rok utrpí značné množství dětí během prázdnin, kdy se pohybují v jiném prostředí, než jsou zvyklé, nějaký úraz. Navíc tráví víc času venku a někdy prostě podceňují riziko. Následky však mohou být i doživotní. Proto je důležité, aby měli při jízdě na kole, koloběžce či skateboardu vždy správně nasazenou helmu. Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. A dalším rizikem je samozřejmě slunce, oheň nebo voda, ve které jim hrozí utonutí.
1: Sport. Fotbalisté Švýcarska budou usilovat o 4. postup do 8. finále mistrovství světa za sebou. V cestě jim stojí Alžírsko, které vede jejich bývalý trenér Vladimír Petkovič. Zápas ve Vancouveru má výkop v pátek v 5 hodin ráno. Vítěz narazí rovněž v největším městě Britské Kolumbie na Kolumbii nebo Ganu.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Noc bude zpočátku oblačná, od západu čekáme polojasno nebo skoro jasno, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy. Teploty 15 až 12 stupňů Celsia. Čtvrteční ráno má být slunečné, postupně očekávejte spíš oblačno. Na severozápadě kraje přehánky, teploty vystoupají až na 26 stupňů.
0: A já musím prozradit, že Kamča už je na těch 26 stupňů připravená dneska. Já jsem ji totiž poprvé viděl a musím vám říct, že to je opravdu pohled. Jako v krátký sukni. Já jsem nikdy neviděl na tobě tuhletu sukni. Co to je tak?
5: To jsou nový šaty a zase ta krátká stupně bych řekla, že to není.
0: To jsou šaty, jo?
5: To jsou šaty, no.
0: Aha, no tak já se dolů moc nekoukal ještě, no. Ale každopádně oceňuju, že si konečně, nebo no víte co, tak o, tam jde o to, že ženy prostě ačkoliv mají třeba hezký nohy, tak oni se docela jako stydějí nosit takový ty šaty kratší, aby jim ty nohy byly vidět, jo. Mm-hmm. Já vždycky říkám, vůbec se nestyďte, my chlapi to oceníme, takže máš u mě palec nahoru.
5: Děkuju, Aleši, vážím si toho.
0: Je to na tobě vidět, jak seš červená. No nic, jedeme dál.
6: Chcem se hýbat, já mě stát, len tak splývat, po vlnách.
0: Tohle je Ema Drobná, mimochodem, kdybyste ji nepoznali, písnička Po vlnách se objeví v téhleté hodině, to znamená mezi 16. a 17. Kamča se teďka zvedne, odejde a já tu zůstanu.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
7: Relax.

Přesně před týdnem, to znamená taky ve středu, večer po 18. hodině, jste mohli tuhletu skladbu, za kterou je schovaný Bear a jmenuje se Yesterday, Today, Tomorrow, slyšet jako jednu ze čtyř novinek Relaxády. Relaxády, která měla pořadí 1566. Pak jste týden hlasovali. Já už tady mám před sebou výsledek té dnešní, ale na ten se ještě musíme chvilinku počkat, do té 18. hodiny, to znamená hoďku a 50 minut. Dozvíte se, jak to všechno dopadlo. Pokud jste hlasovali, tak jste to trošičku ovlivnili. Pokud ne, tak hold prostě musíte počkat. Jinak vám přeju hezké pozdní odpoledne, by se dalo říct, možná potom po té 18. i začínající večer. Dneska toho máme strašně moc. Za chvilinku tady vám prozradím instagramovou soutěž novou. Podíváme se do světa fotbalu. No a 100% se mrkneme třeba i na náš rádiový Facebook.

0: Fotbalový šampionát. Míč u nohy a jdeme na to. Mistrovství světa ve fotbale nabídne další zajímavý souboj. V prvním kole playoff na sebe narazí Belgie a Senegal. Belgie vyhrála vyrovnanou skupinu, ve které, a teď pozor, remizovala s Egyptem 1-1 i s Iránem 0-0, ale nakonec rozdrtila 5-1 Nový Zéland, což jí v této společnosti vyneslo jasný triumf. Senegal měl cestu skupinovou fází drobátko obtížnější. Nejprve prohrál 1-3 s Francií, nestačil ani na Norsko, prohrál 2-3. V závěru však střílil Irák 5-0 a byl díky kladnému skóre 8-6 jediným týmem, který postoupil do play-off se 3 body na kontě. Tým, který postoupí, se v osmifinále střetne s vítězem duelu mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. No a ještě tady mám jednu vzpomínku na konec. Na mistrovství světa v roce 2010, to možná někdo pamatuje, v Jihoafrické republice, tak tam se to proslavilo zvukem vuvuzel. Já si na to moc dobře pamatuju, pak se to začalo objevovat téměř na všech sportovištích a hluk tenhle těch plastových trumpet dosahoval až 120 decibelů, což je srovnatelné s hlasitostí sirény nebo motorové pily. Taky leckde už to potom i zakazovali.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Když se podíváte do kalendáře, tak dneska tam jasně stojí středa 1. července. Co z toho vyplývá, je víc než jasný. Za chvíli se mrkneme do kalendáře, to je pravda, ale máme tady takový jedno zajímavý výročí. S tím je spojený i vaše možná návštěva poštovního úřadu, tedy pošty by se dalo říct, protože dneska slavíme Národní den poštovních pracovníků. Tak ať už třeba čekáte doma na nějaký ten balík, který vám přivezou pozdě, ale buďte rádi, že vám ho přivezou, a nebo se třeba ještě chystáte na té klasické pošty, tak je nezapomeňte. Dneska slavěj, tak na ně buďte hodný.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 1. července. Tento den roku 1945 se narodila Deborah Harry, zpěvačka skupiny Blondie. Po 4 letech přišel na svět také zpěvák John Farnham. Další 2 roky trvalo, než se narodil zpěvák a kytarista z kapely B-52s Fred Schneider. 1. července 1870 vstoupil jistý James Smith jako první černoch na půdu Vojenské akademie West Point. Po 11 letech se uskutečnila první mezinárodní telefonická konverzace a v 68. John Lennon poprvé veřejně vystavoval svá umělecká díla. Ze světa hudby mají ještě narozeniny klávesák Faith No More, Roddy Button a zpěvačka Missy Elliott, ta od roku 1971. 10 let před ní spatřila světlo světa princezna z Walesu Diana. O svůj život přišla poslední srpnový den v Paříži. Další půvabná žena se jmenuje Pamela Anderson a slaví 1. červencový den svoje narozeniny od roku 1967. Přesně na den o 6 let mladší je americký atlet Carl Lewis. Nesmíme zapomenout ani na režiséra Sydney Polaka. Jeho datem narození je 1. července 1934. A ještě jedna slavná osoba, herec Jiří Loskovec. Ten 1. 7. 1981 zemřel ve věku 76 let.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 8 minut po půl páté, pojďme se nechat pozvat na hudební festival, na který jste vlastně mohli vyhrát u nás vstupenky v rámci instagramové soutěže, o které teda ještě dneska bude řeč. Bavíme se o festivalu M-Fest, je to hudební festiák v Mutějovicích, proběhne v sobotu 11. července, tak si to dobře pamatujte, od 12 hodin přímo ve sportovním areálu v Mutějovicích a vystoupí Adam Mišík, Poetika, Sebastian, Xindlex, Slza, Realita a třeba taky Ben Kristoval. Já bych určitě vyrazil, protože si myslím, že v 11. července bude i dobrý počasí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další letní koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 2. července od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení zlatého slavíka Václava Nojda Bárty. Čtvrtek 2. července, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Je čas vyčistit vzduch. Zastavte se v autosalonu Klokočka nebo se objednejte online na kompletní revizi chladicího systému za zvýhodněnou cenu. Autosalon Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: Musím sám sebe poplácat po ramenou, vyšlo mi to dokonce časově líp než kolegovi Honzovi, který si na tom teda jo hodně zakládá. Máme 17. hodinu a teď zhruba 19. vteřinu k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Tak jak to bude vypadat zítra? Dneska jsme si konečně odpočinuli od těch veder. Zítřejší ráno by mělo být slunečný postupně, ale očekávejte spíš oblačnější oblohu. Na severozápadě kraje dokonce i přehánky. Teploty ale vyšplhají na 26 stupňů, což už docela jde. Pochopitelně vás asi bude zajímat, jakou písničkou vás budu lákat do té hodinky, která je před námi. Co takhle, Wakefield? Pokud už teď ve středu uvažujete o nějaké jako diskotéce, tak 90ky tam 100% Wakefield zazní, tak na to pak nezapomeňte.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop. Relax Radio. Relax.

7 minut po 17. hodině, pozdně odpolední by se dalo říct, je středa s datem 1. července a to, že středa může znamenat spoustu věcí, jako nebudeme asi rozebírat jaký, ale já vím 100%, že zhruba za 53 minut začne Relaxáda, což je hitparáda Relax Rádia, na kterou se ještě teďka můžete podívat na našich stránkách www.radio.relax.cz. To byla ta úplně poslední, do které jste hlasovali. Dneska to bude už trochu jinak, tak nechte se překvapit, vydržte, za chvíli se do toho dáme.

Mrkli jsme se hudebně, tedy samozřejmě do roku 1995. Tohle to byla Wakefield a skladba Think of You, což mimochodem někteří tvrdí, že to byl jeden z jejich největších hitů, nikoli třeba Saturday Night nebo Another Day. Mimochodem Wakefield, když už jsme u toho, tak s touhle skladbou má videoklip, který má trošku netradiční děj. Ona v něm nehraje zpěvačku, jak tomu bylo běžný u všech klipů 90. let, ale filmovou režisérku, která jako řídí natáčení mezi kulisami, se sloupy a sochami a tak dále. Jako mluvím o tom, protože na polovinu 90. let šlo o poměrně originální koncept. Co se týče úspěchu, no tak takhle, v Evropě to byla hitovka, ve Spojených státech bohužel neprorazila.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnyměsta.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

Asi nemusím říkat, že tohle byly činasky. Každopádně, co musím říct je, že tady máte možnost vyhrát dva lupeny na koncert skupiny činasky, který proběhne ten koncert samozřejmě. Jo, já to tady nemám, takže vám to ani neřeknu. Jo, je to tady, pátek 10. července v letním kyně ve Slaném. Hosta budou mít, pokud jste trošku poslouchali vysílání, tak víte, že tady nedávno byl Ondra Ruml a ten tam bude jako host, takže nezapomeňte, 10. července letní kino Slaný, host Ondra Ruml. Máte možnost vyhrát zadarmo dva lupeny právě na tenhle ten koncert, když se mrknete na náš rádiový Instagram a zodpovíte správně otázku, kdo je frontman populární skupiny činasky. Já myslím, že nic jednoduššího už nemůže být. Je to na vás, neváhejte, jako ten týden uteče jako voda, soutěž je ode dneška až do příštího úterka, ale čím dřív, tím líp. Check

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Mrkneme na dálnice, začínáme na D1 na 28. kilometru, to znamená Praha státní hranice, někam směrem k Polsku. Stala se tam dopravní nehoda, stojí tam havarované vozidlo, je neprůjezdný levý jízdní pruh, proto o tom mluvíme. Tím pádem průjezd je se zvýšenou opatrností. To auto narazilo do svodidel, to znamená stojí tam a opatrně tam, abyste náhodou nespadli do toho taky. Mimochodem na místě je policie České republiky, takže vás bude korigovat a je tam i taková ta velká světelná šipka, takže nebojte, přehlídnout to nemůžete. D6, Praha Karlovy Vary, tam už zjevně asi sprchlo, je tam kluská vozovka, konkrétně na 53. až 57. kilometru, bahno na vozovce, kameny, hlína a tak dále, jezděte opatrně, protože to je svinstvo, co si budeme povídat. A na D10, na 44. kilometru, to je Praha Turnov, stojí porouchané vozidlo, což by asi ani až tak úplně nevadilo, kdyby stálo na odstavném pruhu, ale je to nákladní vozidlo, stojí sice v odstavném pruhu, ale určitě zasahuje do vozovky. Takže i tam 44. kilometr Praha Turnov, to je D10, jezděte opatrně a se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Za 2 minutky, 6:15, posloucháte Radio Relax, je středa, za ten 1. července. To, že je středa, znamená jedno jediné, už za chvíli se pustíme do Relaxády, což je oficiální hitparáda Relax Rádia. Já už ji mám tady před sebou, pro vás to zatím je ještě trošku tajemství, ale nebojte, už zhruba za hodinku a půl, nebo za hodinku a čtvrt budete vědět, kdo je na prvním místě. Teď se ale mrkneme na náš rádiový Facebook. Pokud máte chalupu, jo, a potřebujete ji nějak zabezpečit, třeba tam nejste celý týden a říkáte si, ty brďo, kdyby nám tam někdo vlez, co by nám tam ukrat a tak dále, ono dneska je to celkem běžná věc, tak byť je to úsměvný recept na zabezpečení, ale když se nad tím tak zamyslím, nezní to úplně blbě. Mrkněte se na Facebook a kdo ví, třeba někdo pojede podle toho.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Tak na konec hodiny máme tu 18. právě teď.
1: Relax Radio.
0: Tak jak bude zítra, co myslíte? Tak ráno to bude se sluníčkem, postupně očekávejte spíš oblačno, jinak objevit se můžou samozřejmě i přehánky od severozápadu kraje, teploty ale vyšplhají max na 26 stupňů a to už jde.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Jdeme na to, máme tu další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Rádia Relax, má pořadové číslo 1567. Já si vždycky říkám, proč to říkám, ale mě samotného to uklidňuje, že jdeme furt dopředu. Jak se říká, no to je jedno, co se říká, to se dřív říkalo, teď už se to neříká. Ale co vám musím prozradit, 10 písniček v tom základním žebříčku je tady úplně stejně jako kdykoliv jindy, plus k tomu máme 4 novinky, kdyby náhodou, a teď teda koukám, že tenhle ten týden to bude docela dobrý, protože 4 písničky jsou tady 5. týden, to znamená, uděláme jim pápa a na jejich místo automaticky skočí 4 novinky. Takže dneska to nebude vůbec žádný boj, by se dalo říct. No, ale jenom abyste věděli, jak to máme srovnaný, tak začneme tím, že si zrekapitulujeme tu minulé vydání.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
0: Love Rise Jeans a Demi Lovato, minulý týden 3. místo a vypadá to, že ji dneska uslyšíte naposledy. Další muzika, kterou dneska uslyšíte bohužel naposledy, je Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která se jmenuje Better Times, minule dvojka. No, nebudu nic říkat. Jednička, Calvin Harris a Jazzy. No a my jdeme dál, protože před námi je, přátelé, co si myslíte? Samozřejmě jdeme od 10. místa. Ale ještě předtím musíme připomenout 2 skladby, které se do toho dnešního žebříčku nedostaly. To znamená od minula Bear a Yesterday, Today, Tomorrow.
3: Yesterday, today, tomorrow.
0: A samozřejmě ještě jedna od Dainy a Raina. Přijde mi to skoro škoda, jsou to takový hodně sympatický melodie, ale co se dá dělat? Hlasy jste jim neposlali, takže do desítky se prostě a jednoduše nedostali. Za to se tam dostalo 10. a 9. místo, které si teďka budeme jako lehce odprezentovat, co si budeme povídat. Ten začátek je vždycky takový těžší a paradoxně, až jsem se skoro divil, na 10. místě je Eva Farná. Jako, myslím si, že po 3 koncertech a po minulém 8. místě si Evča zasloužila, aby se jako začala šplhat někam vejš, ale možná, že už jste se dostali k tomu, že je všude přefarnováno, jak já říkám s oblibou, protože odevřete internet Eva Farná, pustíte si rádio Eva Farná, podíváte se na sociální sítě Eva Farná, já chápu, zaslouží si to holka. 3x vyprodala staďák, co si budem povídat, není to úplně jednoduchý. Navíc ta muzika je dobrá, dá se poslouchat a ona je showmenka a jak oni říkají, naprosto přirozená showmenka. Neříkej, co má se stát. Je 10. místo, kam spadla z minule z 8. místa. Je tady 2. týden, tak doufám, že to je poslední pát a teď už půjde Evča jenom a jenom nahoru. Minule novinka na 9. místě, Martin Garrix a společně s ním Ed Sheeran, Repeat It, a jestli se nepletu, tak by měli jít směrem nahoru, protože tyhle ty dva, ty mají zaděláno na hodně velký úspěch.
1: Relaxáda.
2: Relax
1: Radio.
2: 10. místo.

0: Proč jsem říkal, že tuhletu dvojku, tedy Imagine Garrix a Ed Sheeran, že je čeká podle mě docela velká budoucnost, aspoň v parádě. On je hodně podobný Calvinu Harrisovi. Taky je to DJ, taky je to producent. Calvin Harris, mimochodem, když už se o něm bavíme ještě zpětně, i minulá jednička z Relaxády dneska vystupuje na Beats for Love a hudební festival, který je v Ostravě. Je to headliner, takže to bude stát určitě za to. No a Martin Garrix má podobný naturel, co si budeme povídat. Mimochodem, první melodie skládal v programu, který se používal na školní projekty, to z ním měli asi ve škole velkou radost, ale je velkým fanouškem jeho muziky i několik jezdců Formule 1, kteří ji používají při tréninku. To pro něj musí být velká inspirace. No a teď jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka. Michael, což je Michael Foret, kdysi dávno jste ho mohli slyšet Superstar, tuším, že jo, Superstar, ono těch pěveckých soutěží už je strašně moc. Teď má projekt, který se jmenuje Michael a písničku, která se jmenuje Spolu. Tak uvidíme, jak si povede. Je to první novinka v dnešním vydání, takže držím pěsti a určitě hlasujte na www.radio-relax.cz, rozkliknete Relaxádu a tam už tam můžete sázet svoje hlasy. No a hned potom se podíváme na 8. místo, tam je zajímavá trojka, David Guetta, Alok a Stick Figure. Mimochodem Guetta asi není potřeba o něm nic říkat, jako možná jedna zajímavost. Některý svoje skladby dokončuje během brzkých ranních hodin, kdy podle něj je venku největší klid. No a jak to dopadá, to si poslechnete za chvilku.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

aktuálně 8. místo. David Guetta, Alok, což je brazilský DJ, věčná čtyřka na žebříčku světových DJů a stock figur Run Rivers. Je tady druhý týden, já si myslím, že ty půjdou hodně, hodně nahoru. Ale my jedeme dál, protože před námi je další novinka. A to je projekt hudební ze Švédska, který se říká Jubel, je to duo. A jinak ve švédštině to prý znamená jako oslavovat, takže možná, že už slaví dopředu. Každopádně zpívají anglicky, ale většina jejich produkčního týmu pochází ze Švédska. Tak to je druhá novinka a hned potom se podíváme, jestli se nepletu, na 7. místo, kde je zase novinka z minula. Tam je zpěvačka Loreen a skladba Set Me Free. Mimochodem jako takovou zajímavost vám můžu říct, že před koncertama ona pravidelně medituje a několik minut, to je docela paradox na to, že to je zpěvačka, tráví úplně v tichu. Miluje pouštní krajinu a tvrdí, že právě tam nachází největší inspiraci. Nevím, jestli právě k téhleté skladbě Set Me Free, ale za chvíli si ji pustíme.

0: Dovedu si docela živě představit, jak Lorin před vystoupením pár minut třeba medituje, pak přestože má ráda ticho, tam přijde na pódium a vypálí takovouhle pecku. Set Me Free, a mimochodem mrknu na to, minule novinka, dneska 7. místo čeká na vaše hlasy, www.radio-relax.cz, záleží jenom na vás, ale já bych je dal a vypadá to, že jako bude hodně rychle postupovat směrem nahoru. Teď už ale pojďme na 6 a na 5. Na 6 Alex Warren a Passenger. Alex Warren je takový zvláštní tím, že on si spoustu písní napsal doma úplně bez profesionálního studia, jen tak jakože amatérsky. A i se svými fanoušky komunikuje velmi otevřeně a často jim pouští, jestli se jim to líbí nebo ne, to znamená ty nový písničky ještě před vydáním. No tak to je Alex Warren, uvidíme, jak se mu povede. Passenger minule 10., dneska 6., to znamená veleskok. A na 5. místě z 9. Hilary Duff, ta patří mezi vášnivé čtenářky a velmi často doporučuje knížky svým fanouškům. Nevím, jestli při koncertech, ale asi jo. A taky tvrdí, že si nejvíc odpočine při prach obyčejném domácím vaření. Jako bych to viděl. Hilary Duff v jedné ruce jedno dítě, no ona má děti samozřejmě, vaří polivku a u toho dělá muziku, to je úplně úžasný obrázek. No, jdeme dál.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. 6. místo.

0: Hilary Duff, What Dreams Are Made Of Mine, mimochodem jeden z velkých skoků z minulého vydání, protože minule byla Hilary devátá, dneska je pátá, jestli to takhle půjde dál, je tady třetí týden, tak ona to do té první trojky dotáhne. Mimochodem, už se k té první trojce pomalu, ale jistě blížíme, protože před námi je, jestli se nepletu, třetí novinka a hned potom se podíváme podstupně vítězů, to znamená na čtvrté místě. A třetí novinka, tak pod tou je podepsaný Felixian, což je jeden z mála DJů, který má klasické hudební vzdělání a myslím si, že to ovlivňuje jeho muziku do dneška. On tvrdí, že nejradši skládá na místech u moře. To já teda taky bych se skládal. On asi skládá muziku, já bych skládal sám sebe. A tvrdí, že zvuk vlnů jak si pomáhá hledat nové nápady. No tak každý mu pomáhá něco jiného. Jinak má rád soulovou a jazzovou hudbu, tak jako doufejme, že někdy udělá písničku v tomhle duchu, protože Siren, kterou udělal dohromady s chlápkem, který se jmenuje Omar Rodberg, tak to vyloženě jazzový není. No a pak už se podíváme dál, to znamená na čtvrté místo, Henry Moody a skladba Miss You, mrknu na to, to je jedna z prvních skladeb, nebo ne jedna, je to vlastně první skladba, kterou dneska slyšíte naposledy, takže ani nemá cenu se o ní nějak jako moc jako šířit dál, asi si ji spíš pustíme. Jako možná taková zajímavost, že Henry Moody, když se ho jednou ptali v nějakém rozhovoru, tak přiznal, že některé texty napsal pozdě v noci během období nespavosti. Takže pokud máte problémy se spaním, můžete zkusit dělat muziku. Třeba se dostanete stejně jako Henry Moody na čtvrté místo, kde vlastně budete končit.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Aktuálně čtvrté místo Relaxády s pořadovým číslem 1567, to je Henry Moody a skladba Miss You. Dneska naposledy, je tady 5 týdnů, co si budeme povídat, dostala se nejvejš na 4. místo. Nedá se nic dělat, víš, už to prostě nepůjde, protože tam je, a za chvilku vám to prozradím, ještě předtím vám ale řeknu, jaká je 4. novinka. Tam je sympatiák Ray Dalton, skladba s názvem Go That High. Mimochodem, tenhle ten chlápek má takový, jako, jak to říct, takový chraplavější hlas, možná právě proto bude velmi oblíbený u žen, jak se říká. Hodně cestuje po Evropě a je pravidelným hostem rádiových hitparád. U nás teda ještě nebyl, ale kdo ví, jestli mu dáte hlas a dostane se do té desítky, tak třeba k nám přijede. Já nevím. Na 3. místě, posuneme se trošku vejš, na 3. místě už nás čeká Robin Schulz společně s Barbs. Mimochodem na tohletoho chlápka, který ho tady taky slyšíte dneska naposledy, bych vám možná prozradil, on tu muziku hodně baští. Na cesty si dokonce vozí přenosný studio, aby mohl dokončovat skladby prakticky odkudkoliv. Tak, teď si je dáme. Ray Dalton, 4. novinka a Robin Schulz, aktuálně 3. místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která, nechci se opakovat, ale je tady dneska prostě naposledy, Better Times, co si budeme povídat, třetí místo, když minule byli druhý, no tak jako je to furt na bedně, takže dobrý konec. Ale my jdeme na dvojku, tam pozor, je aktuálně Demi Lovato, taky už dneska končí, co se dá dělat. Mimochodem, tahle ta dáma umí kromě zpěvu hrát i na několik hudebních nástrojů a má hlasový rozsah přes 4 oktávy. To znamená, že je asi hodně dobrá. Jo? Samozřejmě ráda experimentuje s muzikou a hlavně dej to. To je to nejdůležitější. Takže nebudeme zdržovat. Jdeme na druhé místo. Dneska naposledy Love Rise Jeans a Demi Lovato na Relaxu.
1: Relaxa. Relax Radio. Druhé místo.

0: Tohle, přátelé, bylo druhé místo Relaxády s pořadovým číslem 1567. Demilová to Love Rise Jeans. Mimochodem, hlasovat můžete a doufám, že budete, abyste trošku jako udělali to nové pořadí na www.radio-relax.cz. A nové říkám proto, protože je takové nepsané pravidlo, že skladby jsou tady 5 týdnů a pak mizí, ať už se umístí kdekoliv. To znamená 5krát a dost. To máme takové jakože hitparádový pravidlo. No a já už jsem to teda říkal na začátku, tak dneska první 4 místa jsou tady všechny 5. kolem. To znamená, první 4 místa se uvolní a tím pádem logickou úvahou se dostaneme k tomu, že se na jejich místa, nebo ne na jejich místa, ale prostě do té základní desítky posunou 4 novinky. To se stává maximálně jednou za 10 let a stalo se to právě dnes, takže si myslím, že novinky se dostanou do toho hlavního pořadí naprosto bezpracně, takže je uslyšíte určitě v pohodě úplně příště. Co nám zbývá? Tak samozřejmě zbývá nám za chvilinku první místo, možná tušíte, kdo tam bude, ale ještě předtím musíme rekapitulovat, protože to je to nejdůležitější, abyste věděli, z čeho vybírat a pro koho hlasovat na www.radio-relax.cz.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

První ze čtyř novinek, který můžete dát svůj hlas, který můžete vlastně umístit na www.radio-relax.cz. Já vím, že se opakuju, ale ono, jak se to říká, stokrát nic umořilo i vola? Ne, opakování matka moudrosti, to zní líp. Další novinka, Jubal Ocean House. Mám tuhleto sympatickou švédskou dvojku fakt docela rád. Ocean House, doufám, že půjde, no doufám, ona vlastně půjde, co by nešla, do základního pořadí, do toho desetimístného. Otázkou ovšem je, na jaké místo, to už záleží na vás. Třetí novinka dnes, Felix Jan a Omar Rudberg a skladba s názvem Siren. No, já jsem chtěl říct, to je vlastně, dneska oni nemají vůbec žádné, jako, oni nemusí bojovat, oni se prostě do té desítky dostanou. Tak jak říkám, prostě závisí jenom, kam se vyhoupnou v tom prvním kole. A čtvrtá novinka, Ray Dalton.

Hudební svět má teď jedno jediné jméno a to zní Eva Farná. Třikrát vyprodaný koncert, proč ne? Mimochodem jsem chtěl jako zmínit, že David Guetta taky teďka v Paříži vyprodal třikrát za sebou stadion, jako jo. Ale tak to je jedno, prostě 10. místo, Eva Farná, doufám, že půjde vejš. Martin Garrix a Ed Sheeran, skladba s názvem Repeat It, je na 9. místě. Kousek nad ní je trojka David Guetta, Alok a Stick Figure. Právě první jmenovaný má za sebou taky ten mega úspěch, kdy vyprodal třikrát stadion, myslím, že v Paříži dokonce, a na tom posledním koncertě pustil i nějakou slzičku pro své fanoušky, jenom muselo to být úžasný. No, takže spolu s ním Alok a my jedeme dál na 7. místo. Tam je zpěvačka, která už vlastně dvakrát vyhrála Eurovision Song, Loreen, a skladba, která se jmenuje Set Me Free, je tady první týden, tak uvidíme, kam až se dostane. Na 6. Alex Warren, posun z 10. To je taková ta skladba, já si představuji, že sedíte na lavice, houpete se zleva doprava, do toho tleskáme a zpíváme do toho Alex Warren. Passenger, druhý týden, uvidíme, minule 10. místo, dneska 6. Na 5. Hilary Duff. Tam je taky hodně velký fofr, minule 9., dneska 5. a je tu 3. týden, jestli to takhle bude pokračovat, tak příště už bude v té první trojce. Uvidíte, vzpomeneme si na to. Teď už jsme těsně pod stupni vítězů, nebo těsně ne, ale pod stupni máme na 5., na 4. místě Henry Moody, Miss You, mimochodem první skladba, která dneska vypadává, tak jenom si ji tak jako připomínáme. Na 3. taky deskola ven, Robin Schulz a Barbs a Better Times. Musím teda uznat, že Robin Schulz z Barbs mě vždycky dostal do takového toho frenetického pohybu zleva doprava, dopředu, dozadu, prostě taky si trošku jako u nich zatančím. Sice jenom sedě, ale stojí to za to. Na 2. Demi Lovato.

0: nechci říct, že vyšťoural nějakou špínu, to ne, ale nějaký prostě informace, které ne všude jsou, tak jsem zjistil, že tahle ta dáma, kam až se dostala, teda pozor, jako jo, pracovala mimo jiné i jako šatnářka, i jako servírka, ale tam prý to moc nešlo, takže ji brzo vyrazili. Má vlastní produkční společnost, to ale až teďka, když už zpívá. A pozor, jako je velmi známá taky tím, že během světových turné dodržuje velmi náročný každodenní tréninkový režim. Ona je známá ještě úplně jinýma věcma, ale ty tady nebudeme rozebírat. Rovnou si pustíme první místo, to znamená Madonu I Feel So Free, a uděláme pápa, protože dneska je tady taky naposled.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: It all started like this.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Mrkněte na hodiny, za minutu bude 19 hodin.
1: Relax Radio.
2: Upřímně musím uznat, že už mi vůbec jako nevadí, že není takový vedr, jako bylo v těch minulých dnech. Zítřejší ráno má být slunečné, postupně ale očekávejte spíš oblačnější oblohu. Teploty ale přesto vyšplhají až na 26 stupňů, ale to se dá vydržet. Tahle ta teplota si myslím, že je docela vhodná i na sport, třeba i na takové běhání, a pustit si k tomu můžeme i One Republic. Run, je to taková pobídka, co byste třeba eventuálně mohli teďka večer zkusit, protože před chvilkou jsem byl na terase, je tam docela příjemně. Jinak vám přeju hezký večer a těším se zítra dopoledne.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 2. července. Tento den roku 1940 se narodil zpěvák skupiny Temptations Paul Williams. Zemřel v roce 1973. Po 14 letech ho následoval Pete Brickett, basák a zpěvák Boomtown Rats. Psal se rok 1956, když se v Texasu narodila americká modelka Jerry Hall. Svého času byla i manželkou člena skupiny Rolling Stones Micka Jaggera. V roce 1905 přišel na svět tenisový šampion, později módní návrhář Jean-René Lacoste. Roku 1940 se také 2. červencový den narodil první bulharský kosmonaut na palubě Sojuzu 33 Georgi Ivan Ivanov. Dvě velmi známé osobnosti tento den také zemřely. V roce 1566 to byl Nostradamus a roku 1961 spisovatel Ernest Hemingway. 2. července 1977 přišel Vermont jako první americká kolonie s osvobozením otroků. V roce 1867 vznikla první železniční společnost v Americe. Přesně 99 let na to si slavná Billie Jean King odnesla z Wimbledonu svůj první titul. V dalších ročnících jich ještě 5 přibylo. Relax Radio. Oh, well.